Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Potřeboval jste 3 revoluce a 5 republik, abyste dospěl ke karikatuře demokracie. A po mně žádáte, abych to svedl na poprvé.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@hujsman.cz.
2: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
3: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.

0: jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Yupi bohaté na vitamíny C, různé druhy, žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti, váha 92% masa 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme skvělou soutěž. Kupte aspoň dva kusy Pepsi Coli či Mirindy, půl litru nebo žádná celá 33 litru.

0: Pro a soutěžte o 3x báječný iPhone 17 nebo 20x originální Pepsi ponožky. Více na mojehruska.cz.
1: Už dál nemusíš hledat.
2: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
1: Žádné kompromisy, žádné hranice.
3: Rádio Čas rok na tvrdo.
2: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Vantofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
1: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
0: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
1: Bude vejdán.
2: Kde to hoří?
3: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
2: www.hphservice.cz.

0: Tři minutky před šestou hodinou nám dohrávají Krucipisk. No a jestli někdo z vás sleduje sociální sítě této kapely, tak určitě vám neuniklo, že se pánové v posledních dnech nacházeli ve studiu, kde něco nového chystali a my se možná ještě letos taky dočkáme třeba minimálně čerstvého singlu. Ve studiu Rádia Čas Rock. Naopak jsem v tuto chvíli já, Tomáš Michalík, zcela připraven a to znamená, že společně můžeme zahájit ostrý budíček a to pro datum 10. září 2026. Co nás čeká, co nás nemine? Mr. Corey Taylor. Naprosto ideální nakopávačka takhle po ránu po šesté, k tomu přihodím kysáky. Nejen do nich se mimochodem opřel Dee Snider, o tom hodíme řeč, no ale z muziky taky vybírám lákadlo v podobě Linkin Park. Nejprve bychom se ale mohli podívat na to, co se kolem nás děje, jak to jezdí na cestách a to je pro dnešní dopoledne a ráno parketa Martina Favíka, takže mu mile předávám slovo a vám ještě jednou přeji pohodové ráno.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Kopřivnici v ulici Pabla Nerudy. Kvůli stavebním pracím je zde uzavírka. Dále buďte opatrní na Olomoucku v oblasti Želeč poblíž Chválkovic u Hané. Havarovalo tady osobní auto. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas Rok. Zprávy.
9: Zdravím, rokeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Policisté v Česku při kontrolách stále častěji využívají drony. Přestupek dokážou odhalit i na stovky metrů daleko a pořídit z něj důkazní záznam. Na jižní Moravě je policisté nasazují například u křižovatek nebo při odhalování zakázaného předjíždění.
11: Morava aktuálně.
9: Ostrava bude patřit vědě. Koncem září se uskuteční Noc vědy, která nabídne pokusy, workshopy, přednášky i zábavu pro celou rodinu. Zapojí se 7 ostravských institucí, které otevřou své laboratoře a další zajímavá místa. Brněnský dopravní podnik spustil novou kampaň Šalina pro všechny. Ta má upozornit na nevhodné chování cestujících v MHD. O vtipnou podívanou se postarali herci divadla Husa na provázku. Více nám prozradila mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
11: 4 videa se postupně objeví na sociálních sítích dopravního podniku města Brna a v LCD monitorech v našich vozech. Každé z nich se zaměřuje na jednu konkrétní situaci, na jídlo ve vozech, hlasité telefonování, hlasitou hudbu a nebo třeba přepravu zavazadel. Herci z nich ukazují, kam až by ty jednotlivé situace mohly zajít, kdyby se chování jednotlivce stalo pravidlo pro všechny.
9: Fotbalový víkend nabídne zajímavé zápasy. V šance Národní lize přivítá Kroměříž v sobotu SFC Opavu. Utkání proběhne na stadionu Jošky Silného a začne o 17:30 večer. Ve stejný den se v šance lize utkají brněnské derby Zbrojovka Brno s Artisem Brno. Hrát se bude od 15 hodin v Šipex aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.
2: Vstávat a cvičit. Protože je ráno.

0: Velmi úspěšná věc z dílny Johna Bon Joviho, 11 minut po 6. hodině, Queen of New Orleans, věc z roku 1997, která svého času sklidila opravdu velice dobré ohlasy a taky nějaké ty penízky. No, jestli penízky sklidíte i vy právě dnes, tak to se dozvíme, protože samozřejmě takhle po ránu si můžeme dát i nějakou předpověď z toho, co nás čeká.
1: Nenechte se zmát, nepřepínejte kanela. A chci, abyste jeli na tenhle ten program.
0: No tak to my pojedeme, akorát jsem se spletl, co se týče věžců, protože samozřejmě my tady máme někoho odbornějšího, někoho, kdo rozumí více hvězdám, a to je Milan Gilnár. Takže teď už snad správně.
2: Vrtek bude o něco dramatičtější než den předchozí. Hvězdné aspekty jsou ladné vítané, sice stále převažují, což je příjemné, nicméně se přidávají tlaky spojené s náhlými změnami destrukčního, avšak pokorkového charakteru, emoční výbuchy, sklon k nerozumnému myšlení, mluvení a tak podobně. Co se týká jednotlivých znamení, tak kozorozi se mohou spolehnout především na svou intuici. Pány budou řešit své finance a býti mají naději na profesní úspěchy. Lvi se mohou častěji dostávat do spodů milostných. Berani budou bojovní a akční, a střelci by měli být skvělými a pozitivními společníky. Jírům se bude dařit zejména v komunikačních aktivitách. Hradci mohou být nervní a podráždění a ryby budou velmi citlivé až přecitlivělé. Vodnáři mají šanci na snadné zisky či intenzivní erotiku. Váhám by mělo vycházet vše nad stáhnou a blíženci se mohou zamýšlet nad zásadními životními změnami. Hvězdný čtvrtek. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem má přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

0: 22 minut po 6. hodině nám na rádiu Čas Rok dohráli Kysáci. Kapela neexistující, ale která údajně teda dala dohromady nějaký nový song. Byl údajně nahrán. A možná se máme těšit na nějaké jiné věci. Tož jako v případě Kysáků to už je takový folklor, podle mě. No, já si myslím, že u nich jsme zvyklí, že něco, co se řeklo, takové úplně neplatí. Nicméně, o tom se bavit nechci. Nedávno se na podobné téma totiž vyjádřil jejich kolega Dee Snider, tehdejší zpěvák Twisted Sister, a nešetřil kritikou, tak jak je mu to prostě poměrně blízké, protože on si moc často nebral servítky. Vyjádřil se právě k tomu, aby kapely nedělali tyhle ty věci, že oznámí konečné turné a potom to samozřejmě vypadá následovně.
1: Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil.
0: Tohle se Dee Snyderovi nelíbí, což já se vůbec nedivím, a tak nějak těm kapelám vzkázal, aby hráli pořád, nemusí odcházet do důchodu, když na to pořád ještě mají i zdravotně, ale ať hlavně nelžou lidem a neprodávají falešná rozlučková turné. Další výtka ale byla i k tomu, že některé kapely se vrací na pódia bez původních členů, bez těch důležitých členů, a že se místo nich objevují jiní, třeba najatí hráči. A tady už byl trošičku ostřejší v téhle kritice. Já osobně tohle vlastně podepisuju do puntíku. A úplně souhlasím, ale je tady to veliké ale, protože se nabízí otázka, milý Dee Snider, jestli tohle to není lehce pokrytecké, protože sama kapela Twisted Sister se rozloučila v roce 2016, no a letos se vrací na pódia u příležitosti 50 let kapely. A co je další věc, Dee Snider musel odstoupit ze zdravotních důvodů a místo něj s kapelou vystupuje Sebastian Bach, to je zase tehdejší zpěvák s Kydrou. Takže jako samozřejmě ono to celé to působí trošičku divně, protože obě dvě věci, které Dee Snider kritizuje, tak jsou zároveň porušeny. Tak já nevím.
2: Co je to tady za bordel?
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
5: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
6: Tak abyste ho nepromeškali.
5: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
6: Garanci kvality i výhodného financování.
5: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
10: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

Linkin Park, 6 hodin 33 minut a já si myslím, že to je taky ideální doba takhle zkusit někomu udělat radost. Od pondělí totiž rozdávám každý den po 2 lupenech na akci Ogarfest, která proběhne už příští sobotu, Kunčice pod Ondřejníkem a parádní zábava. Samozřejmě se můžete těšit na hromady piva, které bude čepováno v tuplácích, ale samozřejmě na vás čeká i spousta jiných pochutin, laskomin a výborná hudební produkce s kapelami Vypsaná fixa, Horký žestýže nebo Vysací zámek. Jestli chcete zadáčo, vemte telefon a volejte 725 33 1155. Třetí v pořadí bude mít radost.

0: Kluk. Kluk jeden čeká i na drátě a jmenuje se tady Tadeáš. Nazdar.
1: Nazdar.
0: Tak, jak se máme, prosím tě, takhle po ránu?
1: No, myslím, že dobře.
0: No, jsi v práci?
1: No, zrovna jsem se dal do auta a zkusil jsem zavolat.
0: No výborně, tak doufám, že jsi hlavně nevolal během jízdy.
1: Každopádně. Ne, zrovna jsem se dal do auta.
0: Byla to dobrá volba, protože příští sobota u tebe má jasné znamení. Víš, co budeš dělat, půjdeš na Ogarfest, těšíš se?
1: Jo, těším se.
0: Já si myslím,
1: jsem to, ale naplánovaný víkend.
0: Ale nejlepší akce jsou ty, které se úplně tak dopředu neplánují. To si myslím, že je pravda. Už víš, koho vemeš sebou, mimochodem?
1: Asi přítelkyni vezmu.
0: Přítelkyni vem, udělejte si parádní sobotu, poslechněte si fajn kapely, dejte si dobré pivo a navíc ještě teď můžeš taky něco někomu vzkázat. Tak co to bude?
1: To asi zatím nevím.
0: Zatím nevím. Dobře, nevzkážeme nic nikomu, každopádně já ti ještě jednou gratuluju a užijte si akci.
1: Dobře, děkuji.
0: Čau.
1: Tak jo, čau.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček na rádiu Čas Rock.

0: Neskončí show, tohle byla kapela Roxor, no a naše show, nebojte se, ta nekončí, ta je víceméně stále na svém začátku, protože Ostrý budíček má za sebou první hodinku, a to znamená, tři jsou ještě před námi. V té následující se podíváme na pravdu, která může být někde venku, protože dneska je to takové výročí pro všechny fanoušky seriálu Akta X, no a mám pro vás taky novinky týkající se kapely Pain. K tomu si dáme říznější song od Pantery. Ale můžeme taky na pohodu zvolnit Aerosmith. A jestli se vám zase stklo po něčem českém, chystá Marakajn. Kdo má ale přednost, to je Martin Fabík, který nachystal zprávy. Koukneme také na dopravu. Já mu mile rád předám slovo.
1: Rok má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Čas rok. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
6: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
3: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.
7: Řidiči aktuálně si dávejte pozor v Českém Těšíně v ulici Ostravská. Stala se tady nehoda dvou osobních vozidel. Dále buďte opatrní na Zlínsku v Uherském Hradišti v ulici Třída maršála Malinovského. Osobní auto se střetlo s dodávkou, hrozí omezení provozu a pozornost se stále vyplatí na Olomoucku v oblasti Želeč poblíž Chválkovic u Hané. Havarovalo tady osobní auto. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas Rok. Zprávy.
7: Zdravím rokeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Hasiči v Česku od poloviny ledna do konce srpna kontrolovali požární bezpečnost v barech, klubech a na diskotékách. Zaměřili se hlavně na únikové cesty a to, jestli se lidé v případě požáru dostanou bezpečně ven. Problémy našli téměř při každé kontrole. Podle televize LTV Plus šlo nejčastěji o únikové cesty, hasící přístroje nebo nevhodné využití prostor. Kontroly probíhaly především kvůli událostem ve Švýcarsku, kde na Nový rok hořel bar.
2: Morava aktuálně.
7: Ostrava spustila nový web pro řidiče. Na jednom místě tam najdou ceny parkování, mapy i informace o tom, kde jsou právě volná místa. Web nabízí také informace k placení a funguje pohodlně i na mobilu. Do budoucna by se na něj mohla přidat také další parkoviště ve městě. Olomoucký kraj podpoří rozvoj sociálního podnikání. Zavázal se k tomu v memorandu, které má znevýhodněným lidem pomoci snáze najít stálou práci a firmám v regionu přinést jasná pravidla a dotace na vytváření chráněných pracovních míst. Více podrobností dodává mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
8: Sociální podnikání pomáhá lidem se znevýhodněním najít uplatnění na trhu práce a současně posiluje rozvoj místních komunit. Jsme rádi, že se Olomoucký kraj může podílet na projektu, který bude rozvoj sociální ekonomiky v našem regionu dále podporovat. Jeho hlavním cílem je podpora rozvoje sociální ekonomiky, uplatňování nové legislativy a profesionalizace sektoru sociálního podnikání.
7: A Frýdek Místek v sobotu doma přivítá Berany Zlín. Zápas Maxaligy v hale Polárka začne v 17 hodin. Ve stejný čas se hraje také v Přerově, kde domácí Zubři nastoupí proti AZ Havířov. Utkání se odehraje v Meo aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
9: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček na rádiu Čas Rock.

Dokonalost, tohle je skvozda jedna z nejlepších televizních znělek, co kdy vůbec byla vymyšlena. Parádní záležitost, no a hlavně má to svůj důvod, 33 let tomu je. Právě 10. září 1993 byla odvysílána první epizoda seriálu Akta X a tím započal fenomén, který dokázal bavit, děsit a samozřejmě dokázal vyvolávat mnohé otázky, jako tu základní. Jsme ve vesmíru sami? A ani po těch 33 letech nám nikdo nedal jasnou odpověď. O tom by se dalo mluvit samozřejmě dlouze. Mimochodem, když zůstanu u té znělky ikonické, tak Mark Snowy složil vlastně až po odvysílání té první epizody. No ale samozřejmě, když se řekne Akta X, tak se všem bývají ústřední dvojice, Mulder, Scullyová. Nechybělo moc a v roli Foxe Muldera jsme mohli vidět Kevina Sorba, známého ze seriálu Hercules, protože ten byl velice zvažován a byl to horký kandidát. Nakonec to samozřejmě nedopadlo a my jsme dostali ikonickou dvojici, kterou stvárnili Gillian Anderson a David Duchovny. Po letech přiznali, že zpočátku to mezi nimi moc nefungovalo a nemuseli se, ale tím, jak ten seriál nabíral úspěch, tak i ten jejich vztah přerostl ve více přátelský a dodnes jsou spolu velice za dobře. Já si pamatuju, že opravdu některé epizody ty jako vyvolaly opravdu jako velký děs. Ať to byl ten bubák, který se schovával pod eskalátory, nebo bylo toho více. Nebo samozřejmě ústřední zápletka mytologie kolem invaze mimozemšťanů, která měla vlastně, jestli se dobře pamatuju, tak vyvrcholit 22. prosince 2012. Ale naštěstí si tak nestalo a my jsme stále tady. Jestli jsou mezi námi ufoni, to nevím, to vám neřeknu. U některých bych si to i možná myslel. Co se týče seriálu, tak se chystá reboot. Vypadá to, že v příštím roce se dočkáme minimálně pilotní epizody a uvidíme, co dál. Samozřejmě otázka, jestli to chceme, jestli je to potřeba. Na druhou stranu za tím rebootem stojí stanice Hulu, která si dává záležet na svých seriálech a filmech, a režisér Ryan Coogler, což je podle mě značka dobré kvality. Ale uvidíme, jak to celé dopadne, jak se povede nové dvojici a jak to tvůrci celkově pojmou. Když bude nejhůř, můžeme si stále pouštět všech kompletních, já myslím, že to bylo 11 sérií těch základních, protože dodnes je to opravdu parádní záležitost.

Na hudební scéně se toho stále pořád děje dost, což je samozřejmě dobře. Někdo vydává desky, někdo EPčka, nebo někdo jenom aktuálně singly. Což je případ kapely Pain, respektive Petra Taktréna, který se rozhodl jít v takových těch moderních stopách vtipných prvků a kombinování více stylů. Ostatně k němu tak celkově vždycky patřila sranda a dělání humoru. Co je fajn, na scéně je tentokrát švédský herec Peter Stormer, který tady má opravdu parádní roli v tom klipu, který se mimochodem jmenuje I Don't Give a Fuck. A je venku, můžete se na něj podívat, ale pozor, nenechte se zmást, protože je to přesně ten případ, kdy si něco pustíte a ono to zní jinak, než čekáte, a hlavně to dopadne jinak. Takže když budete někomu pouštět nové Pain, bacha.

0: Takže to skutečně vypadá, že Peter tak trén se dal na rapování. A jestli znáte kapelu Pain, budete to poslouchat, tak si říkáte, tam se asi něco stane. No a skutečně, jak říkám, k Petrovi určitě patří humor, takže se nemusíte bát, protože i tahle skladba se vyvrne trošičku jinak. A tohle už samozřejmě zní jako klasičtí Pain. Za mě povedená záležitost, vtipná. Píseň, kterou mimochodem Peter složil se svým synem, bubeníkem, Sebastianem. No a jak jim to společně šlape, o tom se můžete přesvědčit i letos u nás. 21. listopadu totiž kapela Pain vystoupí ve Zlíně. A tohle tam jako bude, bych řekl. Tak si to zakrošujte v kalendáři, my jdeme dál. Za malou chviličku česká muzika v podání Arkane.
1: Beroucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Čas rok. Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní Dr. Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na dek.cz.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
10: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock.
11: Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.
12: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
11: Každý všední den od 6 do 10.

0: týdne.
1: Nazdar plantážníci. Mám tady jednu dámu, která si po 50 letech na scéně opravdu nemusí nic dokazovat. A možná právě proto je její aktuální album Freedom tak syrové, upřímné, osobní. U všech rohatých zlaté časy klasik všech klasik jsou zpět. Mládeži, učte se. Díky Suzy, tohle je síla Quattro. Tohle je rock'n'roll. Tohle je novinka tohoto týdne. Suzy Quattro, Freedom.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Tohle byla novinka týdne, kterou máte moci poslouchat od pondělí a ještě tomu tak bude určitě do neděle, takže budete mít dostatek času si to ještě projet vašimi hlavami. My ale přejdeme k písni, kterou vybíráte vy. Přišla mi tady jedna zpráva. Čau Tome, poznám prosím něco od kapely Forest Jump. Bude to tady pro nás do kanclu a jestli by náhodou poslouchal Pepa Michálek, tak ho zdravíme. Děkujeme, Linda a spol. Tak jo, já teda nevím, jestli Pepa v tuto chvíli poslouchá, ale já mu to když tak vyřídím. Každopádně tady máte muziku.
1: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok.
1: Čas rok.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Bang Bang, tohle byly Rammstein, Feuerfrei, věc, která tady byla včera zmíněna, když jsme řešili téma filmových písní, tak ten soundtrack filmu Triple X, ten se tady objevil několikrát. Já si tím dělám takový malinký oslý můstek do další hodiny, protože pro vás budu mít pozvánku do kina na jeden film, který je k vidění ode dneška a myslím si, že by vás mohlo bavit, pokud máte rádi odlehčenější žánr. No nic, dostaneme se k tomu, nejprve vám prozradím také, která nebo jaká muzika zazní. Tohle budou Guns N' Roses, Don't Cry, takže si můžete klidně i zatančit třeba v práci s kolegyní, s kolegou, nebo sami ze sebou. K tomu přihodím také jednu věc od Sabaton, a nebo jednu věc od Marilyna Mansona. Nejprve ale další přehled zpráv, který opět přichystal Martin Fabík, takže já mu předávám slovo.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
6: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
7: Aktuálně si dávejte pozor na Olomoucku na dálnici D46 na trase Vyškov-Olomouc, poblíž ulice Brněnská. Stala se tady dopravní nehoda, projíždějte opatrně. Pozornost se stále vyplatí na Zlínsku v Uherském Hradišti v ulici Třída maršála Malinovského. Osobní auto se střetlo s dodávkou, může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Radio Čas Rok. Zprávy.
7: Zdravím rokeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Evropě se po horkém létě objeví první sníh. Vločky dorazí hlavně do horských oblastí Rakouska, Švýcarska a Itálie. Sněžit může také v Německu a na Slovensku. V horách může být bílo už kolem 1500 metrů. Česko ale sněžení mine, u nás bude jenom pršet.
9: Morava aktuálně.
7: Bohumínská nemocnice mění klasická lůžka za modernější. Nových 45 postelí nabídne pacientům větší pohodlí a personálu usnadní péči o ně. V nemocnici tak bude zase o něco příjemněji. Podrobnosti dodává mluvčí města Jana Končítková.
10: Nové sestavy zdravotnických lůžek, matrací a nočních stolků zamíří na oddělení dlouhodobé a následné péče, kde se zdravotníci starají o osoby po komplikovaných úrazech, operacích a závažných onemocněních. Tento typ má elektrické nastavení výšky celé konstrukce a také sklonu zádové a nožní části. Snadné ovládání pak pomáhá zaměstnancům při ošetřování a manipulaci s klientem.
7: Policie dnes ráno dokončila cvičení zaměřené na možné znovu zavedení kontrol na hranici se Slovenskem. Během 24 hodin se do něj zapojilo přes 600 policistů, 50 vojáků a 60 celníků. Kontroly probíhaly na 27 bývalých hraničních přechodech, ale také v mezinárodních vlacích a v terénu. Podle policie cvičení nezpůsobilo výraznější dopravní komplikace a jeho výsledky teď bude vyhodnocovat. Fotbal i hokej nabídnou zajímavé zápasy na Třinecku a v Vsetínsku. Pátek od 17 hodin bude patřit fotbalu. Na stadionu Rudolfa Labeje se v šance národní lize utkají FK Třinec a MFK Karviná. V sobotu pak čeká hokejový Vsetín domácí zápas Maxaligy proti horácké Slávii Třebíč. Utkání na Lapači začíná v 17 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
2: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Máme čtvrtek, což je den, kde obvykle mají radost i všichni kinaři, jelikož se nasazují novinky na velká plátna. Já tady mám jednu pozvánku na snímek, u kterého bude potřeba trošičku vypnout hlavu a užít si akční takovou hororovou jízdu. Je tady nový film s názvem Hope. Jedná se o film z Jižní Koreje, ale to vůbec nemusí vyvolávat nějaké bojácné myšlenky, naopak. Já si myslím, že v Jižní Koreji jsou velmi šikovní filmaři, což už několikrát dokázali. Třeba Parazitem, který to dotáhl na Oscary, nebo Oldboyem, anebo můžu samozřejmě vzpomenout i slavnou hru Na oliheň, úspěšný seriál. Teď je tady další pokus převést film na velké plátno. A jak říkám, jmenuje se Hope. O téhle novince se vlastně mluví v superlativech ještě od dob, kdy se teprve plánovala. Co se týče příběhu, tak tady se dostaneme do jihokorejské vesnice Hope Harbor, kde dojde k sérii záhadných a následných incidentů. No a místní tohle připisují neznámému tvorovi. Takže zatímco policie se snaží vyšetřit, o co go, skupinka místních se vydává do lesa vypátrat záhadnou bytost. No a asi můžete tušit, co se tam potom stane. Žádné posezení s kávičkou a obludou to určitě nebude. Mimochodem, jedná se o film z Jižní Koreje, ale hrají v něm také manželé, skuteční manželé, herec Michael Fassbender a Alicia Vikander. Ale asi je tam moc nepoznáte, protože hrají titulní mimozemské bytosti, což jsem teď asi možná něco prozradil, ale ono to bylo i v ukázkách. No, dobře. Takže zajděte určitě na film Home. Mimochodem, co se týče té role, tak ptali se Michaela Fassbendera, proč se rozhodl kývnout na takovou zvláštní roli. No, jednoduše řekl, prostě mi to nařídila manželka.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Každý všední den od 6 do 10.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Kojima House.
1: Připomínám základní údaje, máme čtvrtek 10. září 8 hodin 22 minut a ladíte ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Já jakožto tvor zastoupený tady ve studiu se jmenuji Tomáš Michalík a když jsme u těch men, tak se koukneme, kdo slaví svátek. Vidím a vidíte to také vy, pokud máte před sebou kalendář, že je to jméno Irma. Kolik jich vlastně u nás máme, když se tak podívám? 964, což není moc. A jestli náhodou nějakou znáte Irmu, nezapomeňte to dnes pojmout velmi slavnostně. Udělejte jí krásný den, kupte kytičku, někam třeba pozvěte a hlavně minimálně nezapomeňte poblahopřát. Co je trošičku zavádějící, když se podíváte na dnešní údaj 10. září, tak to jsou pranostiky. Mám tady dvě. Jiří s teplem, Mikuláš spící, jako s pící, jo, a potom je tady ještě jedna, neprší-li o Mikuláši, bude suchý podzim. Možná si říkáte, proč je s čtvrtkem, nebo respektive proč je s 10. zářím spojené slovo Mikuláš, jméno. Má to důvod. Na 10. září, totiž v církevním kalendáři, připadá svátek významného světce, kterým byl Mikuláš Tolentinský, italský řeholník a mystik, žijící ve 13. století. No a naši předci si k tomuto dni právě vytvořili pranostiky, které sledovali příchod podzimních dešťů. A jelikož teda minimálně v Ostravě je aktuálně slunečno, tak to opravdu vypadá na suchý podzim. No, co naděláme?
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
5: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
6: Čas Rock.
7: Čas Rock.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Tak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
13: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
14: Myslím, že to bude za C. Gumák.
13: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
15: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
16: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
17: Přijďte na tradiční dožinky do Horních Tošanovic. Už v sobotu 12. září od 1 hodiny u motelu Turist. Čeká vás dožinkový průvod, hromada jídla a zábavy pro celou rodinu. Nenechte si ujít ani večer s kapelou Doga. 12. září dožinky Horní Tošanovice.
18: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
19: Metalmania. Metalmania. Metalmania.
0: Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock.
16: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
7: Posloucháte Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Další muzika, která zazněla v Ostrém budíčku, tak to byla Vypsaná fixa. A my se pojďme podívat, jestli je dnešní den ještě něčím zvláštní. No samozřejmě, že je, jak jsme zvyklí. Máme hele, třeba tady jako den večeře u televize. Tím, že myšleno to, že byste si opravdu měli najít třeba tu půl hodinku nebo hodinku večer a neřešit, hlavně co se týče vaření. Naopak, měli byste šáhnout po něčem klidně nezdravém, mraženém, takže klidně práskněte do mikrovlnky nějaké ty nudle nebo já nevím co, dejte tomu pár minut, vyhoďte telefon pryč, pusťte si nějaký ideálně trapný seriál, který máte rádi jenom vy a nenechte se nikým rušit a hlavně si takhle pochutnejte. Právě 10. září je k tomu určeno. Ale samozřejmě do večeře daleko. Přes den je tady spousta povinností, i třeba těch pracovních. A s tím souvisí taky jedna věc. Máme Národní den výměny nápadů. Takže se klidně sejděte na pracovní poradě a naslouchejte. Za prvé, nikoho nekritizujte za to, co řekne. Za druhé, nechte se klidně inspirovat. Popřípadě se zeptejte nějakého kolegy, jestli nemá na tip. A může to být pracovní tip, může to být nějaký tip třeba, co právě na tu večeři klidně udělat. Naslouchejte dneska navzájem. A když někdo bude mít jako i trošku horší nápady nebo horší náladu, nevadí. I tak mu dneska naslouchejte.
1: Jistě, uvítáte mé rozhodnutí jmenovat se velitelem morálky na lodi. Jehož povinností bude pozvednout ducha a zlepšit celkovou atmosféru. Tak, pro začátek navrhuji, abychom se jednou týdně sešli nad kávou či pivem, tedy nad jedem dle chuti, a popovídali si o tom, co nás všechny tíží. Námitky?
2: No, jasný,
3: to je velice dobrý nápad, pane.
1: Tak, a já myslím, že bychom mohli začít rovnou. Víte, z čeho je mi u Listra opravdu nablití? Kvůli čemu mám hroznou chuť vypíchnout mu obě oči? Kvůli všemu, tak je to.
4: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Marilyn Manson na rádiu Čas Rock. Máme 8:45 a my tady stihneme ještě jednu věc podle vás, protože já tady mám jedno výročí, poměrně čerstvé. Napsal David, že bych chtěl nechat zahrát něco od Blink-182 a poslat to pro svou Martinu, protože právě zítra oslaví své roční výročí od svatby. Tak určitě doufám, že ten rok byl pro vás úspěšný a tady máte muziku.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
9: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

No tak další hodinka je, věřím tomu, úspěšně za námi, ukončil nám ji Ronnie James Dio a před námi jednak muzika a jednak taky třeba ještě pohled do kalendáře, kdo dneska slaví narozeniny. Jedno velké hudební kytarové jméno tady určitě mít budu, ale počkejte si na to, nejprve teda hudební pozvánka. Dáme si Hammerfall. Sweet!

0: Zazní také Thunder Mother. A určitě se najde čas také na Beast in Black. Nejprve si ale poslechneme výsledky práce a bádání Martina Fabíka, který čeká vedle v redakci, a já mu mile rád předávám slovo.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
3: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
4: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
5: Kde to hoří?
6: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
5: www.hphservice.cz.
7: Stále si dávejte pozor na Olomoucku na dálnici D46 na trase Vyškov-Olomouc, poblíž ulice Brněnská. Stala se tady dopravní nehoda a pozornost se vyplatí na Zlínsku v oblasti Slušovice, v ulici Dlouhá. Osobní auto se střetlo s autobusem, na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas Rok. Zprávy.
7: Zdravím, rokeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Policisté v Česku při kontrolách stále častěji využívají drony. Přestupek dokážou odhalit i na stovky metrů daleko a pořídit z něj důkazní záznam. Na jižní Moravě je policisté nasazují například u křižovatek nebo při odhalování zakázaného předjíždění.
9: Morava aktuálně.
7: Ostrava bude patřit vědě. Koncem září se uskuteční Noc vědy, která nabídne pokusy, workshopy, přednášky i zábavu pro celou rodinu. Zapojí se 7 ostravských institucí, které otevřou své laboratoře a další zajímavá místa. Brněnský dopravní podnik spustil novou kampaň Šalina pro všechny. Ta má upozornit na nevhodné chování cestujících v MHD. O vtipnou podívanou se postarali herci divadla Husa na provázku. Více nám prozradila mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
10: 4 videa se postupně objeví na sociálních sítích dopravního podniku města Brna a v LCD monitorech v našich vozech. Každé z nich se zaměřuje na jednu konkrétní situaci. Na jídlo ve vozech, hlasité telefonování, hlasitou hudbu anebo třeba přepravu zavazadel. Herci v nich ukazují, kam až by ty jednotlivé situace mohly zajít, kdyby se chování jednotlivce stalo pravidlo pro všechny.
7: Fotbalový víkend nabídne zajímavé zápasy. V šance národní lize přivítá Kroměříž v sobotu SFC Opavu. Utkání proběhne na stadionu Jošky Silného a začne o 17:30 večer. Ve stejný den se v šance lize utkají brněnské derby Zbrojovka Brno s Artisem Brno. Hrát se bude od 15 hodin v Šipex aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Další za hodinu.
11: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Možná, že ve svém okolí znáte někoho, kdo dneska slaví narozeniny, tak si určitě na něho vzpomeňte a nezapomeňte ho třeba navštívit, pokud to bude jedině možné. Samozřejmě vás možná zajímá, kdo další se narodil právě 10. září. Já začnu jedním velice, jako hodně historickým jménem, protože právě 10. září 1652 se narodil pozdější vůdce chodského povstání Jan Sladký Kozina.
1: Kozinová věta zní: Lomikare, zbutě na boží sud.
2: Ale, no tak dál.
1: Hince hukáže.
0: No, ukázalo se, no. Ale samozřejmě pojďme i k nějakým jménům, které jsou ještě mezi námi. Mám tady české jméno a to je spisovatel Patrik Hartl. Ten dneska slaví rovnou kulatou 50. Ono je samozřejmě otázka, jestli si ho více lidé zapamatovali z důvodu jeho díla psaného, anebo z důvodu jeho smíchu.
1: No dobře.
0: To nevíte, jestli se směje nebo se zasek. No, ale pojďme na jedno hudební jméno. Samozřejmě mám tady jedno a poměrně známé. Sedmdesát šest let dnes slaví Joe Perry. Kdybyste ho chtěli najít doma na zvonku, tak musíte hledat Anthony Joseph Perry. Narodil se v Massachusetts a samozřejmě krom toho, že je to jeden ze základních mozků kapely Aerosmith, kterou spolu založil, tak od roku 2015 je také člen uskupení Hollywood Vampires. Nevím, jestli existuje moc významných nebo ikonečtějších superkapel, protože vedle něho tady samozřejmě je také Johnny Depp a nebo Alice Cooper. Krom toho Joe Perry spolupracoval i třeba s Mickem Jaggerem a najdete v jeho portfoliu určitě těch spoluprácí mnohem a mnohem víc. Poznáte ho podle vzhledu, poznáte ho podle hry na kytaru, je to prostě ikona. Takže i jemu přejeme všechno nej a jak říkám, jestli vy máte v někoho ve svém okolí, nezapomeňte se taky patřičně vybavit něčím dobrým a zajít popřást pravicí.

0: A pak jsem dostal nápad, že si půjdu zaběhat. Utíkal jsem na konec cesty a tam mě napadlo, že bych mohl až na kraj města.
1: Tak já mám pro vás taky jeden tip, ale nemusíte běžet až někde na kraj města, nebojte se, stačí si dát v úvozovkách jenom 16-kilometrovou trasu, během které si ale můžete dát pivko. Co můžete, vy byste si ho vlastně měli podle regulí dát. Už tuto sobotu proběhne 16. ročník beer trekkingu, a to na tradičním krásném místě v areálu Kouty nad Desnou. Čeká na vás, jak jsem zmínil, 16-kilometrová trasa a celkem 5 zastávek, na kterých si můžete dát pivko, plus jedna cílová na velkého panáka. Pálenky, skvělá akce, takže jestli máte rádi pohyb a pivo, co lepšího na ke kombinaci může být. Jestli se chcete zúčastnit, tak pozor, ohledně registrací, už to půjde jedině zítra od 17 do 19, anebo přímo v sobotu v den konání akce od 7 ráno do 10.30. Jestli se tedy chystáte na tuhle akci, já vám přeji, ať se všechno povede a hlavně, ať vám chutná a ať si to všechno pěkně sejde dohromady.
2: Rokové tipy Rádia Čas Rock. Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas Rock. Čas Rock.
4: V Petě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
6: Usnula?
7: Asi jo.
6: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
7: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahqv.cz.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Jupi.

0: bohaté na vitamíny C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti váhla 92% masa 100 gramů za 21,90. Nebo přírodní ovocné džusy graniny různé příchutě 1 litr, již za 42,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy libovolných džusů graniny a soutěžte o 3x báječné Apple Watch Ultra 3 nebo 20x originální plechový hrnek graniny. Více na mojehruska.cz.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: 9 hodin, 35 minut a ostrý budíček míří do svého finiše, alespoň pro dnešní den, ale já se rozloučím tady ještě jednou záležitostí, kterou vyřídím. Jednak se ozval Tatar, který píše, že dnes slaví narozeniny také kytarista Štefan, takže přejeme všechno nej a i ten následující výběr poletí jemu, ale konkrétně poletí taky Frantovi, protože ten se taky ozval. Mám taky narozeniny zrovna dnes, tak něco od podlahy, třeba Iron Maiden. Pro mě a pro všechny, kdo slaví. Tak určitě ano, za nás taky říkám všechno nej. Tady máte Maideny, užijte si taky Honzu a já se budu těšit zítra ráno před 6.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: domácí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.

0: Čau bez spolek, rokeři, bude 10 hodin a to znamená, že jsme na startu našeho společného driveu, u kterého vás vítá nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Brokeš. Tak se do něho dáme. A to pěkně ve velkém stylu AC/DC, nebude chybět Chyra. A nebo Avatar. Tak si na rádiu Čas Rock budeme hrát. Milan Gelnár, ten má pro nás tradičně připravené horoskopy, tak jako Martin Fabík zprávy. No a já vám přeju pěkné čtvrteční dopoledne.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na silnici v Českém Těšíně poblíž oblasti Mosty u Českého Těšína. Probíhá tady údržba značení. Opatrnost se stále vyplatí na Zlínsku v oblasti Slušovice v ulici Dlouhá. Osobní auto se srazilo s autobusem. Na místě je policie. A pozornost mějte na dálnici D49 v oblasti Holešov poblíž oblasti Martinice. Kvůli údržbě vozovky může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Zdravím, rokeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Hasiči v Česku od poloviny ledna do konce srpna kontrolovali požární bezpečnost v barech, klubech a na diskotékách. Zaměřili se hlavně na únikové cesty a to, jestli se lidé v případě požáru dostanou bezpečně ven. Problémy našli téměř při každé kontrole. Podle televize LTV Plus šlo nejčastěji o únikové cesty, hasící přístroje nebo nevhodné využití prostor. Kontroly probíhaly především kvůli událostem ve Švýcarsku, kde na Nový rok hořel bar.
4: Morava aktuálně.
3: Ostrava spustila nový web pro řidiče. Na jednom místě tam najdou ceny parkování, mapy i informace o tom, kde jsou právě volná místa. Web nabízí také informace k placení a funguje pohodlně i na mobilu. Do budoucna by se na něj mohla přidat také další parkoviště ve městě. Olomoucký kraj podpoří rozvoj sociálního podnikání. Zavázal se k tomu v memorandu, které má znevýhodněným lidem pomoci snáze najít stálou práci a firmám v regionu přinést jasná pravidla a dotace na vytváření chráněných pracovních míst. Více podrobností dodává mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
5: Sociální podnikání pomáhá lidem se znevýhodněním najít uplatnění na trhu práce a současně posiluje rozvoj místních komunit. Jsme rádi, že se Olomoucký kraj může podílet na projektu, který bude rozvoj sociální ekonomiky v našem regionu dále podporovat. Jeho hlavním cílem je podpora rozvoje sociální ekonomiky, uplatňování nové legislativy a profesionalizace sektoru sociálního podnikání.
3: A Frýdek Místek v sobotu doma přivítá Berany Zlín. Zápas Maxa Ligy v hale Polárka začne v 17 hodin. Ve stejný čas se hraje také v Přerově, kde domácí Zubři nastoupí proti AZ Havířov. Utkání se odehraje v Meo aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

Na rádiu Časrok nám dozněla Niagara, u které se toho v poslední době děje opravdu hodně. Minulý měsíc chlapi oznámili, že jich řady opouští frontman Majo Petranin, kterého nahradil Lukáš Písařík. Ten s nimi odehrál letní štace, ale teď je zase všechno úplně jinak, a to ve starých kolejích, protože se Majo vrací a za mikrák. Tentokrát je to ale v roli hosta, takže uvidíme, čí hlas bude nastálo součástí této skvělé party, která pokračuje v sérii koncertů, během kterých se příští pátek zastaví v brněnské Meloce. Na jejich oficiálním webu ani facebookovém profilu o nějakém konkurzu na nového zpěváka není ani řádka, takže nezbývá než čekat, jak to všechno nakonec dopadne. My budeme pokračovat v muzice s hodně ostřílenými kapelami, které jsou na hudebním poli už dlouhá desetiletí. Tady jsou.

0: A poctivého rock'n'rollu kapela Krokus, teď tady u nás na rádiu Čas Rock, no a před námi Milan Gelnár, který nám prozradí, což je nás dneska čeká.
1: Vrtek bude o něco dramatičtější než den předchozí. Hvězdné aspekty solárně vítané sice stále převažují, což je příjemné, nicméně se přidávají tlaky spojené s náhlými změnami destrukčního, avšak pokorkového charakteru, emoční výbuchy, sklon k nerozumnému myšlení, mluvení a tak podobně. Co se týká jednotlivých znamení, tak kozorozy se mohou spolehnout především na svou intuici. Pány budou řešit své finance a býti mají naději na profesní úspěchy. Lvi se mohou častěji dostávat do spodů milostných. Berani budou bojovní a akční a střelci by měli být skvělými a pozitivními společníky. Jírům se bude dařit zejména v komunikačních aktivitách. Raci mohou být nervní a podráždění a ryby budou velmi citlivé až přecitlivělé. Vodnáři mají šanci na snadné zisky či intenzivní erotiku. Báhám by mělo vycházet vše nad stáhnou a blíženci se mohou zamýšlet nad zásadními životními.

0: jinými změnami. Hvězdný čtvrtek rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
1: Rádio Čas Rok. Rádio Čas Rok. Rok má koule. A zlatá věta má peníze. Na Rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na Rádiu Čas Rok. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. Čas rok. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
6: Chcete vědět něco o svém zdraví? Užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rok a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Minutku po půl jedenácté nám na rádiu Čas Rok dozněl Plexis, no a my se pustíme do písničky na přání 725 331 155.
1: Čas Rok.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok a my si budeme hrát pěkně slovensky. Je to tak, Tatare, zdravím tě, čau.
1: Ano, ano, zdravím všechny veteru.
0: Nazdar, nazdar, tak pojďme na to, hovedá komu?
1: Hovedá komu, no samozřejmě Štefanovi Budlalovi, Kytarostovi, už to zmínil Tomáš ráno, samozřejmě Peťkovi, Radkovi, mojemu bratčekovi do Bratislavy, no a všem motorkářům, jako Peťovi, Karlovi, Čokimu, no prostě a motorkářkám, Hance, Zuzce, no prostě je nás hodně, no všem prostě. Krásnou písničku.
0: Ano. Dobrá, takže jo, všechny zdravíme. Tady Tomáš, měj se krásně.
1: Čau, čau.
0: Nazdar, nazdar, no a mám tady ještě dvě SMSky. Ahoj, zahraj prosím pro moje holky, Natašu a Ivetku a taky Markétku do kuchyně. Díky moc, jsou šikovné a pomáhají mi. Velké díky. Trulis, ahoj Hanzi, včera jsem nestíhal. Zahraj prosím tě dodatečně všem havířům a taky, teď to doufám, že to dobře přečtu, Hanzovi Kubalákovi k 50. Všechno nejlepší přeje jak Tomáš Hypl, tak samozřejmě celá parta. Rádia Čas Rok. Rádio.

0: rok. V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti.
6: Já tam budu taky, tak čus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše děti. Děti ráje.
7: Vstupenky na dětiráje.cz.
5: Bude vejdán!

0: Dát na rádiu Čas rok dostali ke konci hodiny a před námi je jak jinak než další, ve které nás čeká novinka týdne, taky jedna pozvánka a k tomu třeba Limp Bizkit. A do třetíce skvělé. Co nás na rádiu Čas rok čeká, jsme si řekli, tak se do toho můžeme po zprávách pustit. Ty má pro nás nachystané Martin a ode mne přání. Dobrého dopoledne.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A Rigat.cz. Military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz. Hrdý partner NATO Days.
4: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz. Půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
5: Čas rok. Čas rok.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
10: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
11: Zdraví je to nejcennější, co máte. V RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
12: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
13: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na silnici ve Frýdku Místku na úrovni kasáren. Probíhají tady práce na vozovce, hrozí omezení provozu. Dále buďte opatrní v Ostravě v Porubě poblíž krytého bazénu Sareza. Kvůli stavebním pracím je zúžený jízdní pruh. My vám přejeme šťastnou cestu.
14: Rádio Čas Rok. Zprávy.
13: Zdravím rokeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Evropě se po horkém létě objeví první sníh. Vločky dorazí hlavně do horských oblastí Rakouska, Švýcarska a Itálie. Sněžit může také v Německu a na Slovensku. V horách může být bílo už kolem 1500 metrů. Česko ale sněžení mine, u nás bude jenom pršet.
15: Morava aktuálně.
13: Bohumínská nemocnice mění klasická lůžka za modernější. Nových 45 postelí nabídne pacientům větší pohodlí a personálu usnadní péči o ně. V nemocnici tak bude zase o něco příjemněji. Podrobnosti dodává mluvčí města Jana Končítková.
15: Nové sestavy zdravotnických lůžek, matrací a nočních stolků zamíří na oddělení dlouhodobé a následné péče, kde se zdravotníci starají o osoby po komplikovaných úrazech, operacích a závažných onemocněních. Tento typ má elektrické nastavení výšky celé konstrukce a také sklonu zádové a nožní části. Snadné ovládání pak pomáhá zaměstnancům při ošetřování a manipulaci s klientem.
13: Policie dnes ráno dokončila cvičení zaměřené na možné znovu zavedení kontrol na hranici se Slovenskem. Během 24 hodin se do něj zapojilo přes 600 policistů, 50 vojáků a 60 celníků. Kontroly probíhaly na 27 bývalých hraničních přechodech, ale také v mezinárodních vlacích a v terénu. Podle policie cvičení nezpůsobilo výraznější dopravní komplikace a jeho výsledky teď bude vyhodnocovat. Fotbal i hokej nabídnou zajímavé zápasy na Třinecku a Vsetínsku. Pátek od 17 hodin bude patřit fotbalu. Na stadionu Rudolfa Labeje se v šance národní lize utkají FK Třinec a MFK Karviná. V sobotu pak čeká hokejový Vsetín domácí zápas Maxaligy proti horácké Slávii Třebíč. Utkání na Lapači začíná v 17 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Další za hodinu.

0: Oh yeah, Limp Bizkit, no a na rádiu Čas Rock, novinka týdne. Tu vybírala naše Vrána, mrkněte i na náš facebookový profil a dejte vědět.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Nazdar plantážníci, mám tady jednu dámu, která si po 50 letech na scéně opravdu nemusí nic dokazovat. A možná právě proto je její aktuální album Freedom tak syrové, upřímné, osobní. U všech rohatých zlaté časy klasik všech klasik jsou zpět. Mládeži, učte se. Díky Suzy. Tohle je síla Quattro. Tohle je rock and roll. Tohle je novinka tohoto týdne. Suzy Quattro, Freedom.
1: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: rok. Kam za sportem?
1: Dobrá ta otázka, no a naše odpověď je třeba do destinace s názvem Kouty nad Desnou, kde se bude už pozítří konat 16. ročník veleúspěšného závodu Beer Trekking. 16-kilometrová trať, na které bude hned několik občerstvovacích stanic, na kterých musí účastníci vždy vypít půl litr piva. Těch musí chlapy zvládnout 5, ženy 3 a obě kategorie musí v cíli vypít velkého panáka Kořálky. Veškeré informace, včetně toho, jak se do toho zajímavého klání zapojit, najdete na webu této akce, která odstartuje tuto sobotu v pravé poledne. Tolik něco pro ty, kteří si chtějí o víkendu, jak se patří, protáhnout tělo a spojit tak příjemné s užitečným. No a my budeme na Rádiu Čas Rok pokračovat s Twitter Sister, do kterých se pustíme za malou chvíli. Tak se dobře bavte.
0: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Roková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok. Čas rok.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Přijďte na tradiční dožinky do Horních Tošanovic. Už v sobotu 12. září od 1 hodiny u motelu Turist. Čeká vás dožinkový průvod, hromada jídla a zábavy pro celou rodinu. Nenechte si ujít ani večer s kapelou Doga. 12. září dožinky Horní Tošanovice.
6: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
0: Backstage na rádiu Čas Rock.
7: Ahoj rockeři a rockerky, tady je Zbavoš. Týden se s týdnem opět sešel a já mám pro vás pozvánku na dnešní večer. Zajímavá muzika a velmi zajímaví hosté, to je opět pohled na letní Masters of Rock. Tentokrát je s kanadskými Voivod. Od 7 večer se na vás těším.

minutku po půl dvanácté jsme si na rádiu Čas Rok dali YouTube. Před námi jsou Skillet, ti mají skoro tři minutky, no a během nich se můžete rozmyslet, jakou další pecku si dáme. 7, 2, 5, 3, 3, 1, 1, 5, 5.

0: Rádio Čas Rok dozněli Skelet a my si budeme hrát pěkně česky, je to tak, Dušane, že jo? Zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, zdravím ze sídla Temnoty, tady to teď fakt doopravdu tak skoro vypadá, jako tady máme bombardované. Takže on to dáme Harakajny, Šerezádu, samozřejmě pro tebe, celé úžasné Rádio Čas Rok, zdravím tu naši rokovou šlechtu, bandu pacientů, až dodržou pravidelně pitný režim, taky všem řemeslníkům, řidičům, všem, co se starají o chod, a aby to vrátili brzo domů a dali si toho sedmého schodu a zítra už je skoro sobota a užili si potom víkend.
0: A jo, letí to, letí, zítra už je pateček, že no, jo, je to tak. Co máme na oběd dneska?
1: Gulašovka, debata z rohlíku a nepotřebuji ani druhé.
0: Já myslím, že vždycky říkal můj tatík, dobí se chlebem.
1: Ano, ano, ano. Tak ona je chytá, je tam transké cigáro, ty prašivý brambory.
0: Jo, a hodně pepřa. Tak jo, tak dobrou chuť, měj se krásně a zase někdy, čau.
1: Díky moc za to, měj se, ahoj, čau.

0: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Rock.
1: Čaues, bando. Zítra tady v Ostrém budíčku budu tak trošičku jako Robinson Crusoe. Pořád ve studiu sám, ale bude tady pátek. A to platí pro všechny, takže i pro vás. I v poslední pracovní den pro vás budu mít lístky na Ogarfest, ale podíváme se třeba na to, čímž se někteří muzikanti živili, než se stali slavnými. Nezapomeňte, startujeme zítra ráno před 6.
0: Ostrý budíček.

0: Čtvrteční poledne je tady, tak jako chvíle dát si k obědu něco dobrého, jako třeba Mayday. Pretty amazing. A nebo Panoptiko. Tak si na rádiu Čas Rock budeme hrát. Mám pro vás i návod k tomu, jak se můžete jednoduše zapojit do našeho vysílání a mrkneme i do kalendáře. Ale to až po zprávách s Marcelkou Fabiánovou a já vám přeju dobrou chuť a fajn už odpoledne.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
4: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
5: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Slezské v Orlovské ulici. Na hlavním tahu ve směru na Rychvalc se srazila dvě osobní auta. Zdržet se můžete i na Opavsku u Slavkova, kde na hlavním tahu ve směru na Olomouc blokuje jeden jízdní pruh srážka dvou vozidel. Na místě zasahují záchranáři. A opatrnost se vyplatí i na dálničním tahu z Olomouce směrem na Vyškov a Brno. Těsně před Vyškovem tam havarovalo osobní auto a na místě právě probíhají vyprošťovací práce. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ministerstvo spravedlnosti chce rozšířit seznam trestných činů. Nově by tam patřilo například posílání nevyžádaných intimních fotografií nebo videí. V Česku má s tím zkušenost už přibližně každá šestá žena. Změnit se má také postih stalkingu. Zatímco dnes musí pro následování trvat delší dobu, nově by k trestnímu stíhání mohlo stačit, když se zopakuje.
7: Morava aktuálně.
5: Ostrava spustila nový přehledný portál pro řidiče s názvem ostravaparkování.cz. A co všechno nabízí, to už nám prozradila mluvčí společnosti Ostravské komunikace Eva Kionková.
8: Řidiči tady najdou přehledné mapy, ceníky, informace o obsazenosti parkovišť, také návody k platbám i možnost stažení digitálních daňových dokladů. Nový portál může postupně vytvořit jedno místo, kde lidé získají přehled o možnostech parkování v Ostravě i bez ohledu na to, kdo konkrétní parkoviště provozuje. Pokud se to všechno povede a do systému se v budoucnu zapojí také další provozovatele, může být ten přínos webu pro řidiče ještě větší.
5: V lesích na Kroměřížsku se zabydleli vlci. Například obec Přílepy v Hostýnských Vrších už vydala varování pro obyvatele, protože svědci spatřili dva jedince u lokality Hadovna. Podle ochranářů v oblasti žijí nejméně 4 divoké šelmy. Lidem sice přímé nebezpečí nehrozí, ale vedení obce důrazně žádá pejskaře, aby v lese nepouštěli své psy na volno. A tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postoupily do finále 4 hry na US Open a dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Diana Schneiderová, Elis Mertensová 6-0, 7-6. Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek. Tolik další zprávy, naslyšenou opět

0: Novina. Posloucháte Rádio Čas Rok, které vám opět po nějaké té době dá možnost zasáhnout do svého vysílání. Ano, slyšíte dobře, od příští středy totiž budeme ladit náš playlist, ke kterému můžete sypat svoje připomínky. Bude pro vás opět nachystaná pořádná dávka krátkých hudebních ukázek, ke kterým se budete moci vyjádřit jak na www.časrok.cz, tak na našem facebookovém profilu, a to až do konce tohoto měsíce. Jak vidíte, děláme maximum pro to, aby se vám muzika, kterou hrajeme, líbila, tak snad se zase do toho všeho zapojíte, ať to máme pěkně kompletní. No a když jsme u těch interpretů, tak nás v těch následujících minutách pro změnu čekají jak Art of Anarchy, anebo Motley Crue, kteří dostávají prostor jako první v pořadí.
1: Čas Rok.

0: To byly Art of Anarchy a víte co, my se teď podíváme do kalendáře, co je spojeno s tím 10. zářijovým dnem. No tak třeba to, že v roce 93 byla odvysílána vůbec první epizoda seriálu Akta XA, nebo že Apple v roce 2013 představil hned dva kousky, a to iPhony s označením jak 5S, tak C. Jeden evropského kulturního dědictví a svátek mají Irmy, kterým za celé rádio Čas rok přeju všechno nejlepší a posílám sílu do Čerče. Tak si ten dnešní den, jak se patří, užijte.
1: Čas rok. Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas rok. Více na webu Rádia Čas rok a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek.

0: 6 dnů. Na to vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
1: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
2: Čas rok. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
7: Tak abyste ho nepromeškali.
6: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
7: Garanci kvality i výhodného financování.
6: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
9: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
10: Přijďte na tradiční dožinky do Horních Tošanovic. Už v sobotu 12. září od 1 hodiny u motelu Turist. Čeká vás dožinkový průvod, hromada jídla a zábavy pro celou rodinu. Nenechte si ujít ani večer s kapelou Doga. 12. září dožinky Horní Tošanovice.
11: Je to výška jako hrom? Střecha? Komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
12: Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

skoro dvě minutky po půl jedné. Jsme si na rádiu Čas Rok dali Silver Charge, no a jestli máte něco na srdci, tak se stačí ozvat 725 331 155.

0: No vida, a je to. Toto byla para. Jdeme na písničku na přání, radíme, zdravíme tě, čau.
1: Ahoj Honzo a všichni rockery.
0: Nazdar, nazdar, vybral si Vysací zámek, komu to bude?
1: Po všechny, co mě znají, Markéti do korpusu, Gabiňám, dvoum, co znám, Zuzce, Nikole.
0: Ty jsi sama ženská, chlape.
1: Vážím se.
0: Tak to je dobře, výborně. Komu ještě?
1: Kamarádům, no. Asi pro všechny.
0: Asi pro všechny.
1: Na pohodu.
0: To víš, že jo. Fajn. 12 hodin 30...
1: A pro tebe, a jste nejlepší radio.
0: Moc děkujeme za slova chvály. 12 hodin 36 minut. Už bylo nějaké obědové menu?
1: Jo, jo. Rajská, knedlík.
0: Je, kolik kousku? 4, 5?
1: Já myslím, že jsme 4, no.
0: Jsi myslel. Dobře, vlastně, že se znáš. Tak jo, velké díky, rádio, měj se hezky a zase někdy. Čau.
1: Dobré, češ.

0: Rock. Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. Ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok.
2: Čas rok.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
0: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: jenom malý výběr z toho, co na rádiu Čas Rok zazní. Pak se mrkneme na to, jak se dá u nás vyhrát hromada peněz a zasportujeme trošku. Zasportujeme, je po obědě, tak ty knedlíky ze sebe trošku dostaneme ven. Co říkáte? Tak pěkné odpoledne.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
5: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
6: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
7: Kde to hoří?
8: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
7: www.hphservice.cz.
9: Řidiči, aktuálně pozor v Bohumíně v ulici Československé armády. Havarovala tady dvě osobní auta. Další nehoda dvou vozidel se stala ve Slezské Ostravě v Orlovské ulici a vozidla částečně komplikují výjezd z města. A na Opavsku u Slavkova pak srážka dvou automobilů blokuje také jeden jízdní pruh na hlavním tahu ve směru na Olomouc. Zasahují tady záchranáři. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas Rok. Zprávy.
9: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. V Česku se začne stavět jednodušeji. Poslanci schválili novelu stavebního zákona. Pro majitele rodinných domků a zahrad to znamená, že při dělení nebo spojování pozemků už nemusí chodit pro souhlas na stavební úřad. Celkově se zrychlí také stavba menších bytových domů do 4 pater, které nově získají jednodušší a rychlejší úřední povolení.
11: Morava aktuálně.
9: Rožnov pod Radhoštěm má hotovou první etapu nové cyklostezky a cyklotrasy Pindula. Úsek dlouhý více než 2 kilometry, tak výborně propojuje Zlínský a Moravskoslezský kraj. Více nám prozradila mluvčí města Adéla Kousalová.
12: Nová trasa přináší cyklistům i pěším bezpečnější možnost překonání Pinduly a zároveň navazuje na již vybudovanou infrastrukturu na straně Trojanovic. První etapa zahrnuje novou asfaltovou stezku pro cyklisty a chodce a navazující cyklotrasu vedenou po stávající místní komunikaci pod Pindulou.
9: Ostrava rozšíří kapacitu své lesní školky kvůli rekordnímu zájmu o výuku v přírodě. Město proto chystá kompletní proměnu hájenky v Hošťálkovicích a stavbu nového ekologického areálu v Bělském lese. Na školáky i veřejnost tam budou čekat moderní bezbariérové dřevostavby s prosklenými učebnami a krytými terasami. A před námi jsou další fotbalové a hokejové zápasy. Zítra v Šance národní lize Třinec přivítá Karvinou. V sobotu pak Kroměříž změří síly s Opavou. Šance liga má pak na programu derby v brněnské Šipex aréně zbrojovky s Artisem. A začíná také hokejová Maxaliga. Na zimním stadionu ve Frýdku Místku se představí zlínští Berani. Hokejisté Přerova prověří Havířov a vsetínský Lapač uvidí bitvu domácích Střebíčí. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

Do odpoledního vysílání Rádia Čas Rock přispěli svým hudebním uměním Paparouč a věřte nebo ne, co nevidět, opět rozjedeme soutěž Zlatá věta, která v našem vysílání poběží vždy od pondělí do pátku, a to 6x denně. Stačí se na našich webových nových webových stránkách zaregistrovat a pak jen čekat, jestli se nerozezní právě ten váš mobilní telefon. Pokud budete vědět správné znění aktuální věty, 1000 korun českých je vašich. Já si myslím, že za tu zkoušku to stojí, protože litr vám jen tak zadarmo nikdo nedá, že jo? Tak hodně štěstí a tady je alkohol se svojí travičkou. Fajn poslech.

0: Vítám za sportem.
1: No a za tím sportem se tentokrát vydáme do Koutů nad Desnou, které budou tuto sobotu hostit další ročník unikátního závodu s názvem Beer Trekking. 16-kilometrová trať s občerstvovacími zastávkami, na kterých musí muži povinně vypít 5 a ženy 3 piva. Ale to není všechno, protože v cíli to musí všichni účastníci zazdít velkým panákem destilátu. Registrace a vše podstatné najdete na beer.trekking.cz, tak si tam skočte a uvidíte, že nekecám, ale že se to tam bude pozítří od pravého poledne opravdu konat. No, ale dneska je teprve čtvrtek a my budeme za chvíli pokračovat ve společnosti Kokotů anebo Black Sabbath. Přeju vám pokud možno nikým a ničím nerušený poslech, přátelé.
2: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
3: Rock má koule. A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas.

0: se zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Yupi bohaté na vitamíny C, různé druhy, žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala, 92% masa 100 gramů, za 21,90. A navíc tady máme skvělou soutěž. Kupte aspoň 2 kusy Pepsi Coli či Mirindy půl litru nebo žádná celá 33 litru a soutěžte o 3x báječný iPhone 17 nebo 20x originální Pepsi ponožky. Více na mojehruska.cz.
5: Chcete vědět něco o svém zdraví? Užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
6: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

Zazněla pankovka od formace Kokot Minute, no před námi jsou The White Price a taky vaše hudební přání 725 33 11 55.

0: TV spoločnosti Rária Čas Rok na dráte. Kamiel, zdravím ťa, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím taky všetky rockery, rockerčice, rockerčata a rockery.
0: Nazdar, nazdar. Tak, já na tebe musím bonznout, že ty jsi s novým školním rokem zahájil i novou pracovní činnost. Tak, co děláš, prosím tě?
1: No, dělám jenom školníka.
0: Školníka? Jaké to je?
1: Fajné.
0: Fajné?
1: Plno ženských, všude kolem, málo chlapů.
0: Jo, všude bordel, papuče, toto, jo, po dětskách sklízet, nebo jak?
1: No, tak musíš trošku ty děti umravnit a už to jde.
0: Asi hodný, pane školník, mají tě rádi?
1: Jo, zatím prý jsem hodný školník.
0: Tak to je fajn. Oběd, deputát?
1: Taky je.
0: Všecko?
1: Jasné.
0: Tak to je nádhera. A ty budeš mít taky 2 měsíce prázdnin v létě?
1: Ne.
0: Kolik?
1: Já mám jenom 25 dnů dovolené.
0: A to je vše, jo?
1: Jo.
0: No tak si ji nechej na to léto. Tak jo, tak gratulujeme, držíme palce, ať se ti tam líbí a tam vydržíš co nejdéle. A teď akcept, komu?
1: No prosím všem, rockerům, rockerčicím, rockerčatům a jestli tady poslouchají ve škole, to nevím, Čas Radio Rock, tak a i všem, co poslouchají prostě, Pará, no.
0: Co dneska třeba si dělal, nebo děláš ještě?
1: No, upravuju skřínky důvěry.
0: To zní velice hezky. Já myslel, že označuješ, víš, ty evidenční čísla, jak když jsi Vaculík.
1: Ne. To ne.
0: To už se nepíšou, evidenční čísla, ne? Už to není.
1: Ne. Jako evidenční čísla jsou, ale já to nedělám. To dělá někdo jiný.
0: Tak jo, kamaráde, tak já se ti dílo daří, měj se krásně a díky za zavolání.
1: Jdu se schovat, jde paní ředitelka.
0: Jo, rychle, utíkej, čau.
1: Čau.

0: takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Časrok. Časrok.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: poslední hudební zářez této hodiny se nám na rádiu Čas Rock postavila formace Greta Van Fleet.
1: Jara není veselý, ale umí šít a tuhle Franta vedle má.
0: No a budeme pokračovat třeba s Stoltenbergem, taky nebude chybět Gary Moore. Tak jako Judas Priest. Takovou muzikou můžete na rádiu Čas Rock určitě počítat. Taky se mrkneme na to, co si pro vás rádio Čas Rock chystá už na příští týden. A taky přijde na řadu jeden velice zajímavý rozhovor. To všechno po zprávách. Já vám přeju pěkné odpoledne.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Zdraví je to nejcennější, co máte. V RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
6: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
7: Řidiči, aktuálně pozor v Opavě Komárově. Na hlavním tahu od Ostravy blokuje provoz vážná srážka kamionu s osobním autem. Další nehoda dvou vozidel se stala v Bohumíně v ulici Československé armády a částečně komplikuje průjezd ve směru na Rychvald. A opatrnost se vyplatí také u Kuřimi na Brněnsku, kde srážka dvou automobilů omezuje provoz na hlavním tahu z Brna ve směru na Svitavy. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas Rock. Zprávy.
7: Dobré odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Nákup ojetého auta je pro Čechy nejdražší za posledních 5 let. Na průměrný vůz z druhé ruky už musíme vydělávat 6,5 měsíce. Ceny aut totiž rostou mnohem rychleji než výplaty a průměrná ojetina vyjde na 325 tisíc korun. Dobrou zprávou ale je, že zdražování už naráží na strop a auta začínají mírně zlevňovat.
8: Morava aktuálně.
7: Havířovské letní koupaliště Jindřich hlásí rekordní sezónu. Vedle příznivého počasí k tomu přispěly také investice do areálu a návrat oblíbených havířovských skoků. Podrobnosti dodává mluvčí města Rozálie Seidel-Pokorná.
9: Letošní koupací sezóna na letním koupališti Jindřich v Havířově přilákala celkem 42 096 návštěvníků. Oproti loňskému roku, kdy do areálu zavítalo 35 681 lidí, jde o nárůst o více než 6 400 návštěvníků, tedy přibližně o 18%.
7: Ve Valašském Meziříčí vyroste na ulici J.K. Tyla nový bytový dům pro seniory. 4 propojené budovy rozšíří kapacitu sousedního městského penzionu o desítky nových bytů. Součástí projektu za 200 milionů korun bude také nová zastávka MHD a parkovací místa. A etická komise fotbalové asociace rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže za účast v korupční a úplatkářské kauze. Celek z Otrokovic navíc dostal pokutu 150 tisíc korun. Start Brno byl potrestán částkou 100 tisíc korun a odečtem 10 bodů. Kluby se mohou do 5 dnů odvolat. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

Ladíte rádio Čas Rock a to děláte, přátelé, dobře, protože to má pro vás nachystanou hromadu vstupenek na koncerty a další zajímavé akce. Ty rozdáváme soutěži Tajné úterý, ve které se mimo jiné předevčírem zadařilo Mirkovi z Uherského Brodu, kterého jsme poslali do ostravské Mustang Areny, kde se bude 21. listopadu konat megakoncert rádia Čas. Na něm se kromě Davida Kolera nebo Olympiku ukážou i Europe a jestli byste se taky chtěli někde podívat a nedát za to vstupné ani kačku, tak stačí poslouchat naše vysílání a mít trošku toho štěstí. Hrajeme opět v úterý mezi 8. a 9. hodinou ráno, takže buďte ve střehu, protože by byla velká škoda to propásnout, tak jako další muziku, o kterou se v těch následujících minutách postarají YouTube. Tady se

God, look at the

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Tak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na DEK.cz.
9: Přijďte na tradiční dožinky do Horních Tošanovic. Už v sobotu 12. září od 1 hodiny u motelu Turist. Čeká vás dožinkový průvod, hromada jídla a zábavy pro celou rodinu. Nenechte si ujít ani večer s kapelou Doga. 12. září dožinky Horní Tošanovice.
10: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
11: Už dál nemusíš hledat.
12: Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
11: Žádné kompromisy, žádné hranice.
12: Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
13: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: se skladbou, kterou určitě velice dobře znáte. No a možná, že máte taky na srdci nějakou, kterou byste chtěli pustit všem, kteří poslouchají Rádio Čas Rok. 725 331 155.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rock

0: Na rádiu Čas Rock nám 5 minut po 2:30 doznívá Gary Moore a my si budeme hrát pěkně česky. Mám na drátě Mirku, je to tak? Zdravím tě, ahoj.
1: Ano, dobrý.
0: Tak,
1: zdravím.
0: Pojďme na to, ty jsi vybrala traktor letokruhy, komu?
1: Ano, pro Marušku, kolegyně v práci.
0: Maruška.
1: Pro zlepšení nálady.
0: Výborně, takže vy jste, co válčíte, jestli se můžete, jaké vaše zaměření?
1: My jsme švadlenky v Ostravě.
0: Opravdu švadlenky, jakože šijete.
1: Ano.
0: Jak v té pohádce, šlapalína, nebo jak to bylo, jo? Ale...
1: jo.
0: A co šijete třeba teď konkrétně?
1: Teď zrovna tady spravuju nějaké sako.
0: Sako. No a k tomu hraje Rádio Čas Rock, to je pěkné. Takže vy jste, ano, a vyděláte sami na sebe, holky?
1: Ano, sami na sebe.
0: A jde to?
1: Jde.
0: Tak vám držím palce. A co letí? Co letí teďkom? Zvony, nebo co, brkváče, nebo jak?
1: No teďka hodně ty zvony začínají, no.
0: Jo, zase?
1: Vrací se to.
0: Kolegyně si s nima rozbila hubu nedávno. Zakopla o ní, tak to měla široké, že prostě zakopla. A... tak jo,
1: ale
0: tak
1: to není jediná, no, na těch širokých kalotech hodně lidí tady u toho zaslyšeli.
0: Takže pozor na to, zpátky bych šel do čeho? No, prostě do tě. Roury, že se tomu říká, nebo jak se říká. Prostě, ty nejtenčí, a je to to nejlepší rockerské. Tak jo, velké díky, že trubky, ano, že zdravíme i Marušku, holky, mějte se krásně, pozor na jehly, pozor na prsty a tady to máte. Ahoj.
1: Taky se mějte pěkně, ahoj.
0: Čau, čau, no a já se taky loučím, protože vrána ta dneska tady zmizla, ale je tady, je nachystaná tradičně kávička, pribíňáček, ale drbe tam vepředu s holkama z redakce. Tak já se loučím, mějte se krásně a zítra zase v 10. Je vlastně pátek, sláva.

0: v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
10: Čau, Esbando. Zítra tady v Ostrém budíčku budu tak trošičku jako Robinson Crusoe. Pořád ve studiu sám, ale bude tady pátek. A to platí pro všechny, takže i pro vás. I v poslední pracovní den pro vás budu mít lístky na Ogarfest, ale podíváme se třeba na to, čím se někteří muzikanti živili, než se stali slavnými. Nezapomeňte, startujeme zítra ráno před 6.
9: Ostrý budíček.

Posloucháte Rádio Čas Rok, minutka nás dělí od 15. hodiny, čtvrteční odpolední drive je připraven a od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána. Teta Hanka si to pro vás připravila takto v další hodince.

0: Marčelka.
1: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. Ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Časrok. Časrok.
3: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
9: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě Hrabůvce v ulici doktora Martinka na hlavním tahu ve směru na Dubinu. Blokuje pravý jízdní pruh srážka autobusu s osobním autem. V Olšanech na Šumpersku komplikuje dopravu bouračka dvou kamionů na hlavním tahu z Hradce Králové ve směru na Šumperk. V Uherském Hradišti si dávejte pozor ve Všehrdově ulici, kde osobní auto srazilo chodce, a se zdržením počítejte také v Brně na Vinohradech, a to v Žarošické ulici. Tady nehoda motorkáře omezuje provoz na hlavním tahu ve směru do Líšně. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
11: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ministerstvo spravedlnosti chce rozšířit seznam trestných činů. Nově by tam patřilo například posílání nevyžádaných intimních fotografií nebo videí. V Česku má s tím zkušenost už přibližně každá šestá žena. Změnit se má také postih stalkingu. Zatímco dnes musí pro následování trvat delší dobu, nově by k trestnímu stíhání mohlo stačit, když se zopakuje.
1: Morava aktuálně.
11: Ostrava spustila nový přehledný portál pro řidiče s názvem ostravaparkování.cz. A co všechno nabízí, to už nám prozradila mluvčí společnosti Ostravské komunikace Eva Kionková.
12: Řidiči tady najdou přehledné mapy, ceníky, informace o obsazenosti parkovišť, také návody k platbám i možnost stažení digitálních daňových dokladů. Nový portál může postupně vytvořit jedno místo, kde lidé získají přehled o možnostech parkování v Ostravě i bez bez ohledu na to, kdo konkrétní parkoviště provozuje. Pokud se to všechno povede a do systému se v budoucnu zapojí také další provozovatele, může být ten přínos webu pro řidiče ještě větší.
11: V lesích na Kroměřížsku se zabydleli vlci. Například obec Přílepy v Hostýnských Vrších už vydala varování pro obyvatele, protože svědci spatřili dva jedince u lokality Hadovna. Podle ochranářů v oblasti žijí nejméně 4 divoké šelmy. Lidem sice přímé nebezpečí nehrozí, ale vedení obce důrazně žádá pejskaře, aby v lese nepouštěli své psy na volno. A tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postoupily do finále 4 hry na US Open a dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Diana Schneiderová, Elis Mertensová 6-0, 7-6. Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: týdne. Nazdar plantážníci. Mám tady jednu dámu, která si po 50 letech na scéně opravdu nemusí nic dokazovat. A možná právě proto je její aktuální album Freedom tak syrové, upřímné, osobní. U všech rohatých zlaté časy klasik všech klasik jsou zpět. Mládeži, učte se. Díky Suzy, tohle je síla Quattro. Tohle je rock'n'roll. Tohle je novinka tohoto týdne. Suzy Quattro, Freedom.
1: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Dokonale zní spolupráce Orden Ogan a Brainstorm. Čtvrteční odpolední drive tady na rádiu Čas Rock, jak jsem slibovala, mrkneme společně jedním očkem na počasí, jak se bude vyvíjet další zářijový víkend. Podle Rosniček skvěle, minimálně tady v Moravskoslezském kraji, sobota i neděle s polojasnou oblohou po ránu, nějakých 9 nad nulou, což je ještě v pohodě na tuhleto roční dobu, a přes den 20, max 25 stupňů. Nádherné babí léto nás čeká tuto sobotu a neděli. Tak co plánujete? Pochlubte se, pozvěte zbytek rockové bandy. Můžete třeba přes WhatsApp, přes hlasovku nebo přes zprávečku na 725-33-1155. A já vám k tomu budu hrát Journey, taky Orianty, třeba i Tom Petty, případně Inuit. A třeba i ta vaše.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Rock má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rockové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Časrok.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
7: Chcete vědět něco o svém zdraví? Užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
1: Radio Čas Rock.

emocí vybral Elišku Prach. Orienty, Heaven and this Hell. Vy posloucháte rádio Čas Rock, tady jsou Seven Dust. A pak už zase vy. Takže 725 33 11 55.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Enemy 7 Dust, vy posloucháte Rádio Čas Rock. Pozdrav letí z Ostravy směr Jizerské hory. Zdravíme Petra, toho čeká 1. října nový začátek. A mimochodem, já věřím, že se teda potkáme s jedním z mnoha a mnoha a mnoha a mnoha a mnoha členů naší rockové rodiny. Takže Petře, vidíme se brzo, tady už je muzika.
1: Odpo-

0: domácí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Časrok.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.
3: Čas Rock.

0: Princezy z roku 2001 a jeden, víte co, počkejte si, ale oba dva jsou hodně zajímavé. Od koho a proč a kde se to událo za malou chvíli. Teď Marcelka a zprávy.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
5: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
6: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
8: Vstupenky na dětiraje.cz.
7: Bude vejdán.
9: Kde to hoří?
10: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
9: www.hphservice.cz.
11: Řidiči, aktuálně pozor v Olšanech na Šumpersku. Provoz tady blokuje srážka 2 kamionů na hlavním tahu ze Zábřehu na Šumperk. V Kojetíně na Přerovsku v ulici Svatopluka Čecha pak záchranáři zasahují u srážky 2 vozidel. V centru Uherského Hradiště ve Všehrdově ulici se stále odklízí následky dopravní nehody osobního auta, které srazilo chodce. A v Brně jsou komplikace kvůli nehodě dodávky s osobním autem ve Vídeňské ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Rádio Čas Rock. Zprávy.
11: Pohodové odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku se začne stavět jednodušeji. Poslanci schválili novelu stavebního zákona. Pro majitele rodinných domků a zahrad to znamená, že při dělení nebo spojování pozemků už nemusí chodit pro souhlas na stavební úřad. Celkově se zrychlí také stavba menších bytových domů do 4 pater, které nově získají jednodušší a rychlejší úřední povolení.
13: Morava aktuálně.
11: Rožnov pod Radhoštěm má hotovou první etapu nové cyklostezky a cyklotrasy Pindula. Úsek dlouhý více než 2 kilometry, tak výborně propojuje Zlínský a Moravskoslezský kraj. Více nám prozradila mluvčí města Adéla Kousalová.
14: Nová trasa přináší cyklistům i pěším bezpečnější možnost překonání Pinduly a zároveň navazuje na již vybudovanou infrastrukturu na straně Trojanovic. První etapa zahrnuje novou asfaltovou stezku pro cyklisty a chodce a navazující cyklotrasu vedenou po stávající místní komunikaci pod Pindulou.
11: Ostrava rozšíří kapacitu své lesní školky kvůli rekordnímu zájmu o výuku v přírodě. Město proto chystá kompletní proměnu hájenky v Hošťálkovicích a stavbu nového ekologického areálu v Bělském lese. Na školáky i veřejnost tam budou čekat moderní bezbariérové dřevostavby s prosklenými učebnami a krytými terasami. A před námi jsou další fotbalové a hokejové zápasy. Zítra v šance Národní lize Třinec přivítá Karvinou. V sobotu pak Kroměříž změří síly s Opavou. Šance liga má pak na programu derby v brněnské Šipex aréně zbrojovky s Artisem. A začíná také hokejová Maxaliga. Na zimním stadionu ve Frýdku Místku se představí zlínští Berani. Hokejisté Přerova prověří Havířov a vsetínský Lapač uvidí bitvu domácích Střebíčí. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

Good Charlotte, také přispěli do čtvrtečního odpoledního driveu 16 hodin 11 minut k tomu, kdybyste to z nějakého důvodu potřebovali vidět, to znamená čtvrteční odpoledne, to už je opravdu fakt jako skoro pátek, takže víkend skutečně nadostřel a já jsem slibovala dvě věci a dva zářezy hudební, které mají dneska nějaké to výročí, tedy 10. září. Vezmeme to chronologicky, takže se teď vrátíme o 45 let do 10. září 1981. Ten den totiž odehrál Paul Di'Anno poslední show v dresu Iron Maiden. Stalo se tak v Dánsku, v Kodani a už bylo jasné, kdy se Stevem Harrisem řekli, že jako pokud nepřestane chlastat, anebo to aspoň neomezí, třeba na 7 piv a pár panáků denně, tak u Iron Maiden to dál asi takhle jako nepůjde. Tak nějak se na tom dohodli, jak už to bylo potom konkrétně a co se dělo pak, to už nechme hudební historii. Nicméně Paul Di'Anno zůstane navždycky zpět s Iron Maiden. A takové ty debaty, kde by to bylo, kdyby zůstal, jestli ta výměna byla dobrá nebo špatná, to už je na každém z nás. A stejně, každá ta etapa měla a má něco do sebe. Tak dneska je to přesně 45 let, kdy se Paul Di'Anno objevil naposledy v jeho mladém věku z Maideny. Společně na jednom pódiu, bez nějaké zášti, patosu, toho aniž by si vyškrábali oči, než dohrajou poslední song.

0: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
1: Čau Esbando, zítra tady v Ostrém budíčku budu tak trošičku jako Robinson Crusoe. Pořád ve studiu sám, ale bude tady pátek a to platí pro všechny, takže i pro vás. I v poslední pracovní den pro vás budu mít lístky na Ogarfest, ale podíváme se třeba na to, čím se někteří muzikanti živili, než se stali slavnými. Nezapomeňte, startujeme zítra ráno před 6.
0: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem. Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Advance tady na rádiu Čas Rock do čtvrtečního odpoledního driveu a v těch zářezech, které dneska mají půlkulatiny, půjdeme kousíček dál. Budeme do roku 2001. Přesně před 25 lety totiž vylezl single Ozzyho Osbourna Dreamer. V Billboardu z toho bylo nejlépe 10. místo. Ale pozor, u nás v České republice z toho tehdy bylo zlaté eso. 7krát za sebou, tedy 7 týdnů Ozzy vévodil této hitparádě. Vesměs jako popové, ale když se tam objevil jakýkoliv kousek od Ozzyho, vždycky vyhrával. Teda pokud ho nepřeválcovali Kelly Family, ale to se tehdy nestalo, což je dobře. Zack Wild, Tim Palmer a samozřejmě Ozzy Osbourne. Pod tímhletím jsou podepsána samá slavná jména a ani Ozzy se sám netajil tím, že Dreamer je vlastně jeho verze skladby Imagine od Johna Lennona, kterého zbožňoval. Odpol-

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Přijďte na tradiční dožinky do Horních Tošanovic. Už v sobotu 12. září od 1 hodiny u motelu Turist. Čeká vás dožinkový průvod, hromada jídla a zábavy pro celou rodinu. Nenechte si ujít ani večer s kapelou Doga. 12. září dožinky Horní Tošanovice.
11: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

0:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

Whitesnake, Crying in the Rain, vy posloucháte Rádio Čas Rock a ve čtvrtečním odpoledním driveu budeme přát. Prosím tě, zahraj synovi Dominikovi za kulatou lopatu k jeho krásným třicátinám. Díky, Paul, Gabi a také Vojta. A za celou smečku Rádia Čas Rock, Dominátore, všechno nejvíc.

0: rokovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
11: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
12: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
13: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Holky, narozeniny, výročí, mezinárodní a světové dny. To nás bude zajímat v další hodince, mimo jiné. Teď ale zprávy.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Řidiči, aktuálně pozor v Olomouci v Jeremenkově ulici. Provoz tady komplikuje srážka dvou osobních aut, a to přímo před hlavním nádražím. V Olšanech na Šumpersku se můžete zdržet kvůli střetu dvou kamionů na hlavním tahu ze Zábřehu na Šumperk. Záchranáři zasahují také u Lešné na Vsetínsku na příjezdu do Valašského Meziříčí, kde havarovalo osobní auto. A v Jihomoravském kraji je pak kvůli vážné dopravní nehodě zcela uzavřený hlavní tah z Veselí nad Moravou směrem na slovenskou hranici a policisté odklání dopravu po objížďkách. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Nákup ojetého auta je pro Čechy nejdražší za posledních 5 let. Na průměrný vůz z druhé ruky už musíme vydělávat 6,5 měsíce. Ceny aut totiž rostou mnohem rychleji než výplaty a průměrná ojetina vyjde na 325 tisíc korun. Dobrou zprávou ale je, že zdražování už naráží na strop a auta začínají mírně zlevňovat.
7: Morava aktuálně.
6: Havířovské letní koupaliště Jindřik hlásí rekordní sezónu. Vedle příznivého počasí k tomu přispěly také investice do areálu a návrat oblíbených havířovských skoků. Podrobnosti dodává mluvčí města Rozálie Seidl-Pokorná.
8: Letošní koupací sezóna na letním koupališti Jindřich v Havířově přilákala celkem 42 096 návštěvníků. Oproti loňskému roku, kdy do areálu zavítalo 35 681 lidí, jde o nárůst o více než 6400 návštěvníků, tedy přibližně o 18%.
6: Ve Valašském Meziříčí vyroste na ulici J.K. Tyla nový bytový dům pro seniory. 4 propojené budovy rozšíří kapacitu sousedního městského penzionu o desítky nových bytů. V součástí projektu za 200 milionů korun bude také nová zastávka MHD a parkovací místa. A etická komise fotbalové asociace rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže za účast v korupční a úplatkářské kauze. Celek z Otrokovic navíc dostal pokutu 150 tisíc korun. Start Brno byl potrestán částkou 100 tisíc korun a odečtem 10 bodů. Kluby se mohou do 5 dnů odvolat. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

Nightwish a jejich Phantom Opery. To je taky ten kousek, který se prostě nikdy neomrzí. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, čtvrteční odpolední drive v kalendáři 10. září 2026 a všem Irmám, Irmičkám přejeme všechno nejlepší k dnešním meninám. Holky, užijte si to. Malý přehled toho, co se událo 10. 9. rok 1799, tehdy vznikla umělecká škola společnosti Vlasteneckých přátel umění, dneska ji všichni známe pod názvem Akademie výtvarných umění. Šoupneme se kousíček dál. Kdybyste to jako potřebovali vědět, tak tady mám hned několik zářezů a jedna teda lepší než druhá. Protože, když to vezmeme pěkně po pořadě, tak v roce 1977 až v roce 1977 došlo ve Francii k úplně poslední oficiální popravě gilotinou. V roce 1993 ve Spojených státech na stanici Fox byla odvysílána úplně první epizoda totálně kultovního seriálu Akta X. A je tady ještě jeden zářez, ten jako úplně moc není veselý, protože byla zavražděna Alžběta Bavorská. Tuhle rebelku celý svět znal pod přezdívkou císařovna Sisi. Narozeniny by dneska slavila jiná legenda, ta naše ostravská, a to Jaroslav Vikrent. A mezi slavnými narozenými z 10.9. najdete třeba i Karla Lagerfelda nebo Colina Firtha. A třeba jste jimi i vy, takže si užijte svůj dnešní den. Ale najdete tam taky jednoho z toxických dvojčat, Joe Perry, dneska slaví narozeniny. A máme tady i jedny kulatiny. Donald George Paul, ten má dneska přesně 80, víc než 50 let odbubnoval společně se Sladey a víc než 30 let byl velice dobrým kumpánem Ozymu, protože byl jeden z mála, který s Ozym vydržel sedět na baru, debatovat o muzice a nejenom o muzice a pít až do ranního kuropění. To všechno najdete v jeho pamětech. A jestli dneska slavíte, je to váš den. Užijte si ho.

0: Panoptiku, jeden prokletý marš tady na rádiu, čas rok, čtvrteční odpolední drive, 10.9. je den výměny nápadu, taky den televizní večeře, bacha, teď to bude zajímavé, na dnešek připadá i mezinárodní den portského vína nebo karamelového cheesecakeu, evropský den netopíru máme taky dneska v kalendáři a teď to bude nejzajímavější, na dnešek připadá den školních fotek. Tak se klidně pochlupte, mládeži, jsem zvědavá.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Rock má koule. A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Čas rok. Čas rok.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené

0: paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Tech platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Tech.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
3: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřeší. Více na službě havlický.cz.

0: 17.38, to je přesný čas, tak doufám, že čtvrteční odpoledne letí tak, jak potřebujete vy a jak chcete, je to podle vás. Před námi kabátě, to je 2,5 minutky, ale i za tu dobu si můžete vybrat muziku podle sebe. 725-331-155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

se dneska chystá na jedno, někdo slaví narozeniny a někdo je připraven na tu chvíli, až se zima zeptá. Tak to vezmeme hezky po pořadě tady na rádiu Čas rok. Radek dneska slaví 33, takže prý to je i pro nás, ale taky kamarády a kolegy z práce. Tak Radku, všechno nejvíc nejlepší za celou smečku rádia Čas rok. Petr ten si užívá volno a bude to tak mít až do neděle, takže proč ne, nohy hore je třeba spočnout, abychom to měli kompletní, tak tady máme Rade, vždycky nevím, jestli je to Radek, ale myslím, že jo. Takže Radku, vidím, že jsi pilný jako včelka, takže ano, u tebe, když se zima zeptá, ty budeš naprosto v pohodě. Když si k tomu ještě přizveš do Horních Tošanovic nějaké pracanty, tak si myslím, že to bude naprosto v pohodě. Tady je muzika. Odpoledne.

0: Taková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok. Časrok.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

diamantového krále, spisovatele Hanse Christiana Andersena, či fyzika Nilse Bohra, anebo taky Shakespeareova neurotika Hamleta. Tohle byly Volbeat, zdravíme Dánsko a budeme pokračovat. Po 18. hodině se to

0: Budu tady mít pro vás ještě jednu vzpomínku, taky pozvánku. A víkend se blíží, tak já doufám, že přihodíte i něco vy, kde, co, děláte grilovačku, ať se můžeme přidat. Ale ještě předtím zprávy.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Časrok. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
9: Už neztrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
10: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
11: Volejte bezplatně 800 800 872.
12: Řidiči, aktuálně pozor na dálnici D1 u Brna. Na hlavním tahu ve směru na Prahu komplikuje provoz havárie osobního auta, a to mezi 190. a 188. kilometrem. Na místě zasahují záchranáři. A v Jihomoravském kraji navíc kvůli vážné srážce dvou vozidel stále zůstává uzavřena silnice z Veselí nad Moravou ve směru na slovenskou hranici. Policie tady odklání dopravu. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
12: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ministerstvo spravedlnosti chce rozšířit seznam trestných činů. Nově by tam patřilo například posílání nevyžádaných intimních fotografií nebo videí. V Česku má s tím zkušenost už přibližně každá šestá žena. Změnit se má také postih stalkingu. Zatímco dnes musí pro následování trvat delší dobu, nově by k trestnímu stíhání mohlo stačit, když se zopakuje.
1: Morava aktuálně.
12: Ostrava spustila nový přehledný portál pro řidiče s názvem ostravaparkování.cz. A co všechno nabízí, to už nám prozradila mluvčí společnosti Ostravské komunikace Eva Kionková.
13: Řidiči tady najdou přehledné mapy, ceníky, informace o obsazenosti parkovišť, také návody k platbám i možnost stažení digitálních daňových dokladů. Nový portál může postupně vytvořit jedno místo, kde lidé získají přehled o možnostech parkování v Ostravě i bez ohledu na to, kdo konkrétní parkoviště provozuje. Pokud se to všechno povede a do systému se v budoucnu zapojí také další provozovatele, může být ten přínos webu pro řidiče ještě větší.
12: V lesích na Kroměřížsku se zabydleli vlci. Například obec Přílepy v Hostýnských Vrších už vydala varování pro obyvatele, protože svědci spatřili dva jedince u lokality Hadovna. Podle ochranářů v oblasti žijí nejméně 4 divoké šelmy. Lidem sice přímé nebezpečí nehrozí, ale vedení obce důrazně žádá pejskaře, aby v lese nepouštěli své psy na volno. a tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postoupily do finále 4 hry na US Open a dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Diana Schneiderová, Elis Mertensová 6-0, 7-6. Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.

The End, Mamot, Wolfganga Van Halena tady na rádiu Čas Rock. Ještě nejsme na konci dnešního odpoledního driveu, ještě se chviličku počkáte. A teď mám pro vás nápad, jak si zpříjemnit stále se prodlužující večery a bude hůř, protože nás čeká podzim a zima, ale zase na druhou stranu zalezeme do klubu, opět budeme chodit za muzikou, anebo pěkně v pohodlí domova na gaučičku nebo rovnou v posteli se sluchátkama si můžete odposlouchat spoustu rozhovorů, které pro vás točíme a budeme v tom i nadále pokračovat. Protože podcast Pod povrchem už má za sebou pátou sezónu a my samozřejmě točíme dál. Takže máte-li zájem si poslechnout rozhovory s obyčejně neobyčejnými a neobyčejně obyčejnými osobnostmi nejenom z Moravskoslezského kraje, tak klidně zabrouzdejte na web podpovrchem.com, případně nás najdete na všech podcastových platformách a nově i na YouTube. Těch rozhovorů už vzniklo víc než 120 a budeme pokračovat, takže se můžete těšit třeba na pokec s Kristýnou Sibinskou, která má před sebou poslední rok na College of Music v Berkeley, v Bostonu. Další, koho tam máme třeba v plánu, je i trenér národního týmu Zdeněk Moták. A to není všechno, protože budeme pokračovat třeba s Mama Pasta, Martinem Kapkem, taky mimo jiné, třeba i se Strejdou Protem a dalšími, mnoha dalšími. A teď jsem si asi uvědomila, že jsem vám řekla něco, co jste ještě vědět neměli. No tak ale co, víte to jako první a aspoň se máte na co těšit, tak nezapomeňte www.podpovrchem.com. A kdybyste měli nějaký tip, koho bychom měli vyspovídat, pro vás, klidně dejte vědět.

Mám teď jednu výjimku, protože mi to připomněl Martin, který napsal do dnešního odpoledního driveu. Ahojky, šlo by zahrát něco od Lorety? Jako malou vzpomínku. Moc díky. Určitě. Dneska je to totiž přesně rok, co utichla basa Janičky Staňkové. Tak zpívej. Odpoledne.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamíny C, různé druhy žádná cena.

0: 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti váhla 92% masa 100 gramů za 21,90. Nebo přírodní ovocné džusy graniny různé příchutě 1 litr, již za 42,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy libovolných džusů graniny a soutěžte o 3x báječné Apple Watch Ultra 3 nebo 20x originální plechový hrnek graniny. Více na mojehruska.cz.
1: Přijďte na tradiční dožinky do Horních Tošanovic. Už v sobotu 12. září od 1 hodiny u motelu Turist. Čeká vás dožínkový průvod, hromada jídla a zábavy pro celou rodinu. Nenechte si ujít ani večer s kapelou Doga. 12. září dožínky Horní Tošanovice.

Simpson Thunder a taky Hammerfall tady na rádiu Česrock. Čtvrteční odpolední drive už má před sebou jenom pár kousků a já posléze kopnu do vrtule, ale ještě bychom se mohli dát tu vaši. A jestli hledáte zábavičku na dnešní večer, tak mám jeden tip. Zajeďte si na naše sociální sítě, ať už to na Instagram nebo na Facebook. Rádio Česrock od božího rána, tam totiž visí jedna hádanka, takže můžete klidně procvičit svoje mozkové závity. Trošičku mi to připomíná tu slovní hříčku, co je asi tak za den, když jste na cestě z Dunajské Středy do Rimavské Soboty. A když tenhle ten dotaz třeba zadáte umělce, tedy AI, ať už to je ChatGPT, nebo je to Gemini, nebo je to Claude, tak vám to vyplivne, abychom jako změnili mezi sobou, jasno, že jde o slovní hříčku, takže bez tak bude buď čtvrtek, nebo to bude pátek. Ale hned se vás jedním dechem zeptá, jestli vám to jako stačí, anebo chcete raději zjistit, jak dlouho trvá skutečná cesta mezi těmito dvěma městy, takže mezi Dunajskou Středou a Rimavskou Sobotou. No, tak se klidně vysoustřejte na to hádanko, co visí na našich sockách, ale nebo si třeba taky dejte WASP a taky popřemýšlejte, co bychom mohli dneska naposledy podle vás zahrát. 725 33 1155.

0: Love Machine a taky Wasp tady na rádiu Just Rock. No a poslední kousek dnešního odpoledního drive podle vás, tak to se vrátíme domů, ale Michal bude vybírat. Ahoj.
1: Ahoj, Haní. Tady Michal z Bystřice.
0: Povídej, přiháněj, protože to by se zadařilo. Normálně to hoď do éteru a pochlup se.
1: OK. Tak můj malý syn, 5 lety, byli jsme spolu na prvním koncertě jeho takový debut jeho. A byli jsme na Arakajnech. Přímo dostal z ruky do ruky od Honze Toužinského náramek. Byl jsem na něho pyšný jako nejmenší pařmen té akce.
0: No tak pecka.
1: Tak bych mu rád chtěl poslat ještě nějakou novější věc od Arakajnu. Nech si tady zapáří ještě na zahradě, grillujem poslední dobrý čas. Od zítra hlásí déšť, takže zase pojede pěkně na domácí, na takovéto domácí televízka. Žádný venek, žádné pařby.
0: Pozdravuj synečka, protože na tohle léto bude mít nezapomenutelné vzpomínky.
1: Díky moc.
0: Čau, čau.
1: Ahoj. Odpolední drive.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Poslední kousek dnešního odpoledního driveu postarali se o něj Breaking Benjamin. Vzhledem k tomu, že je čtvrteční večer, tak vás čeká backstage a taky Zbavoš. Užijte si to společně. Zítra už je Páťulínek a my se slyšíme zase ve 3 odpoledne.

0: vedoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Čas rok.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
9: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
10: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.

Pohodový podvečer všem ze studia Rádia Čas Rok, zdraví z Bavoš. Máme pár minutek po 19. hodině a tím pádem nám startuje další díl pokecu zvaného Backstage. Když se řekne Sepultura nebo Cavalera Conspiracy, tak si myslím, že všem je jasno, že dnes bude řeč jednak o výborné muzice a taky s pány, když příjmení začíná slovem Cavalera. Tentokrát jsme ve Vizovicích odchytili bitsmana Igora, takže pozor přátelé, startuje Backstage.

0: úvodní song tohoto dílu pořadu Backstage za námi a pojďme na pokec. Naposledy jsme se s bratry Kavalerovými viděli před zhruba 2 lety, takže první otázka byla samozřejmě mířená na to, co se za poslední 2 roky u bratrů Kavalerů změnilo.
1: Yeah, actually a lot of things, of course we did the
0: re-releases. No, vlastně toho bylo hodně. Samozřejmě jsme znovu nahráli alba, vlastně toho bylo hodně. Samozřejmě jsme znovu nahráli Bestial Devastation, Morbid Vision a potom Schizofrenii. Od té doby jsme hodně koncertovali, odehráli spoustu vystoupení. Bylo to hodně nabité, nejenom pro mě, ale i pro Maxe. Oba máme další projekty, on má Soulfly, já zase svoje solové věci. Takže jsme se vlastně vůbec nezastavili, žádné pauzy. A dnešek je zároveň posledním koncertem téhle z té evropské šňůry.
1: Yeah, and this is also the last show of this run in Europe.
0: Další dotaz na tebe jako na bubeníka. Některé skladby, jako třeba Territory, mají, řekněme, ikonický bubenický úvod. Metalové hudby je opravdu jedinečný. Pořád se držíš toho daného původního úderu, anebo dnes ty party hraješ tak trošku jinak než tehdy?
1: I mean, it's a good question, because I do...
0: Dobrá otázka. Některé ikonické momenty si samozřejmě užívám, ale napříč celou deskou se snažím některé věci trošku pozměnit. Aby to nebylo úplně stejné jako na albu. Živý koncert je přece jenom jiný zážitek. Líbí se mi, když některé věci zní živě trošku jinak než na nahrávce. Takže je to kombinace obojího. Samozřejmě existují určité rytmy a bubenické pasáže, které se staly ikonickými a ty zkrátka musím zachovat. Ale jsou i věci, u kterých je úplně v pořádku je trošku změnit. Takže je to něco mezi.
1: So it's not one or the other, it's somewhere in between.

0: Ladíte vlny rádia, čas rok, posloucháte pořád Backstage, dnes Igor Cavalera. Tak, pojďme na další otázku. Bubeník jako takovej se musí udržovat opravdu ve fyzické kondici. Jak je to s tebou?
1: Yeah, I mean, I consider myself a very lucky person, because...
0: Považuji se opravdu za šťastného člověka, protože mi nic nebolí. Znám spoustu bubeníků, kteří po letech začnou mít bolesti zad, rukou, artritidu a podobné problémy. Já naštěstí nic z toho nemám, takže se opravdu pořád můžu vyhecovat a hrát stejně tvrdě, jako jsem hrál před 20 nebo 30 lety. Abych to zvládal, musím samozřejmě i mimo turné pravidelně cvičit a udržovat se v kondici, abych byl na koncertování připravený.
1: To do the tour, so it's...
0: Pojďme k tvému bratrovi, Max a Igor Cavalerovi. Proměnil se nějak váš vztah od dob, kdy jste začínali jako teenageři až do dneška?
1: Yeah, it does evolve, you know, as humans, as brothers, we change.
0: Určitě se vyvíjel. Jako lidé i jako bratři jsme se samozřejmě změnili. Když jste teenager, jste mnohem výbušnější. Zvykem podle mě člověk zmoudří a zbaví se spoustu zbytečných dramat, která někdy k mládí patří. Když jste hodně mladí, často jednáte impulzivně. Dnes už máme víc času přemýšlet, takže náš vztah je lepší než dřív. A navíc to mezi námi i funguje, tedy skvělá souhra mezi bratry, ale i jako muzikanty. Když jsme spolu na pódiu, někdy mám pocit, že je mi zase 14 nebo 15, protože mezi námi pořád existuje velmi silné spojení.
1: 14, 15 again, because we have this really strong connection, so it feels...

0: Rock. Čaues, bando. Zítra tady v Ostrém budíčku budu tak trošičku jako Robinson Crusoe. Pořád ve studiu sám, ale bude tady pátek. A to platí pro všechny, takže i pro vás. I v poslední pracovní den pro vás budu mít lístky na Ogarfest, ale podíváme se třeba na to, čím se někteří muzikanti živili, než se stali slavnými. Nezapomeňte, startujeme zítra ráno před 6.
1: Ostrý budíček.

Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Časrok. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: koule. A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rockové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Časrok. A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Filmtime. Na rádiu Čas Rock.
6: Vítejte u nového Filmtimeu. Stále jsme ještě na začátku září, což znamená mimochodem taky návrat do školních lavic. Mnohé děti si musí opět zvyknout na školní režim, rodičům se po více než 2 měsících oddychlo. No, s tématem školy bude souviset i dnešní díl. Řekl jsem si, že se ohlédneme za několika filmy z prostředí vzdělávacích institutů. A to je parketa, kterou umí i domácí filmaři. Takže školní Filmtime právě začíná.
7: Te třída zralá k záhubě. Třída násilníků a plesových rváčů. Péro. Ale za to ode dneška vám neprominu ani píť. Všechna základní pravidla, všechny vzorce, všechny poučky musíte bezpodmínečně ovládat. Tak. Například věta Kosínová. Ošusta.
8: Věta Kosínová.
7: Zní?
8: Věta Kosínová zní?
7: Nevíte. Ceněte nedostatečnou.
6: Co se týče starší tvorby, té domácí tedy, nabízí se dva klenoty. Škola základ života a Cesta do hlubin Študákovy duše. Oba snímky natočil legendární režisér Martin Frič a celkem 9 lidí se za kamerou objevilo v obou případech. Proto se to taky některým lidem plete. Známého studenta Kulíka v Cestě do hlubin Študákovy duše stvárnil Ladislav Pešek, kterému třeba bylo v době natáčení 33 let. Upřímně, vybrat mezi těmito filmy se jen tak nedá a proto, když se rozhodnete strávit čas u staršího českého filmu z prostředí školy, vsaďte klidně na oba. Ale jestli máte náladu na něco novějšího, za chvíli dám tip.
0: Filmtime. Na rádiu Čas Rock.

0: Rádio Čas Rock.
1: V roce 2007 natočil režisér Tomáš Vorel komedii Gimpl a myslím si, že se tak stalo v ideální době. Film odrážel tehdejší problémy mladých a mnoho studentů poznalo sebe nebo někoho ze svého okolí. No a byl to počátek trilogie, která se uzavřela teprve v loňském roce. Mezi jednotlivými díly jsou poměrně velké rozdíly. A jen první dva se vlastně točí kolem školního prostředí.
2: Takže on se ten most při teplotě 30 stupňů Celsia roztáhne o 17 metrů.
3: No, bylo horko, tak se ten most roztáhl.
2: O 17 metrů?
3: Jsem se jenom přepsal v desetinný čárce.
2: Tak ten most se roztáhne o 1,70 m. Už jsi někdy viděl takový most?
3: No, na Berounce, ve Všenorech.
1: Původně se s trilogií nepočítalo. Režisér Vorel sám přiznal, že moc nemá rád pokračování. Ústřední role ve filmech si zahráli jeho syn, Tomáš Vorel mladší, a Jiří Mádl. Tomu si pro změnu zahráli rodiče skuteční partneři, Jan Kraus a Ivana Chilková. Film je natočen přesně tak, jak jsme u pana Vorla zvyklí, takže plno záběrů přímo do obličejů hlavních postav. Gimpl v kinech bodoval. Přišlo přes 488 tisíc diváků a vydělal přes 46 milionů korun. No a to byl natočen za pouhých 39 dní.
0: Film Time na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Mám tady ještě jednu školní klasiku z domácího prostředí. Kultovní komedii, která letos na podzim oslaví 50 let od premiéry. Marečku, podejte mi pero. Další úspěšné dílo pánů Svěráka a Smoljaka, jenž napsali scénář. Režie se ujal Oldřich Lipský. No a před kamerou se mihla plejáda hereckých hvězd. Hlavní role stvárnili skuteční otec a syn Jiří Sovák a Jiří Šmicer. A hlavně jsme dostali školní zápletku trošičku jinak. Do lavic tentokrát usedli dospělí za účelem dodělání maturity.
2: Sveřepí, šakali, zavile, vily, na bílý měsíc.
1: To je samo o sobě kvalitní základ pro dobrou komedii. A když do jedné učebny posadíte kromě zmíněných jmen také Ivu Jančurovou, Václava Lohnického nebo Josefa Abrahama, je o zábavu postaráno. A třeba Lohnického šplhoun Hujer se zrodil na základě reálných postav. Ladislav Smoljak kdysi učil matematiku právě na večerní škole a situace střídních schůzek, kdy se na prospěch jednoho žáka sjela celá rodina z celé republiky, tak tohle se mu opravdu stalo. Reálných základů tady najdeme více. Třeba takového Hliníka, podobného v uvozovkách spolužáka, kterého nikdy nikdo neviděl, měl i Zdeněk Svěrák. Marečku, podejte mi pero je parádní film, který nesklame nikdy, takže si ho klidně dnes večer pusťte.

0: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz
1: Filmtime na rádiu Čas Rock.
2: Můžeme si dát i zahraniční filmy s tématem školy, takže nejprve komedie z roku 2003, Škola roku. Na své si možná přijdou především fanoušci rockové hudby, ale i ty ostatní čeká příjemná podívaná režiséra Richarda Linklatera. Sledujeme příběh nemoc úspěšného kytaristy Deweyho, který je navíc vyhozen z kapely a nemá moc peněz. Díky takové malé lži se proto rozhodne nastoupit do školy jako učitel na záskok. Jenže to celé pojme trošičku jinak, všechno si chce jenom tak odsedět za katedrou, dokud v dětech nepozná hudební talent.

Co následuje, tak to není moc složité uhádnout. Dewey dá dohromady školní kapelu a přihlásí je do velké hudební soutěže. No a nechybí u toho jak humor, tak nějaké ty překážky a odhalení pravdy, jak to v podobných komediích chodí. Ale tady to všechno stojí na Jacku Blackovi. Komikovi s geniálním timingem a výborným muzikantem. Do své role dal srdíčko a na výsledku je to znát. Samozřejmě má film i parádní soundtrack a já vám doporučuji jak film, tak i tu hudbu. Film Time. Na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Poslední dnešní tip bude také z hollywoodské továrny. Ale troufám si říct, že tento snímek hodně lidí nevidělo. Breakfast Club, alias česky snídaňový klub, v domácí Americe se jedná o velice kultovní záležitost a takřka povinnost pro dospívající mládež. Přitom se jedná o velmi jednoduchý příběh. Pětici středoškoláků, které spolu nic nespojuje, je nařízeno být ve škole v sobotu, a to kvůli jejich prohřeškům. A ačkoliv se vlastně ani nemají rádi, společný čas a omezený prostor je donutí navzájem se poznat.
2: Dear Mr. Vernon, we accept the fact that we had to sacrifice a whole Saturday in detention for whatever it was we did wrong. But we think you're crazy to make us write an essay telling you who we think we are. And you see us as you want to see us. In the simplest terms, with the most convenient definitions.
1: Dostáváme ukázkové postavy pěti rozdílných povah. Máme tady sportovce, školního šprta, rebela, krásku a podivínku. Úspěchu filmu pomohl i obsazení. Ústřední pětice byla velmi sympatická, mnoho mladých lidí se v nich vidělo a musím dodat, že o režii bylo taky dobře postaráno. Film natočil John Hughes, který nám dal mimochodem i úspěšné Sám doma. Tento pán prostě věděl, jak vést mladé herce. Kdo zpočátku nehýřil optimismem, to byli producenti, ale mýlili se, protože jak říkám, v Americe je to i po více než 40 letech kultovní film a vy byste mu určitě měli dát šanci. Pro dnešek je to všechno, já vám moc děkuju za přízeň a budu se těšit příští týden.
0: Film Time na rádiu Čas Rock.

0: pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@hujsman.cz.
1: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
2: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
1: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
2: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
4: Vstupenky na dětiraje.cz.
3: Bude vejdán.
5: Kde to hoří?
6: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
5: www.hphservice.cz.

0: Rock.
1: Čaues bando, zítra tady v Ostrém budíčku budu tak trošičku jako Robinson Crusoe. Pořád ve studiu sám, ale bude tady pátek. A to platí pro všechny, takže i pro vás. I v poslední pracovní den pro vás budu mít lístky na Ogarfest, ale podíváme se třeba na to, čím se někteří muzikanti živili, než se stali slavnými. Nezapomeňte, startujeme zítra ráno před 6.
0: Ostrý budíček.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Yupi bohaté na vitamíny C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 21,90. A navíc tady máme skvělou soutěž.

0: Kupte aspoň 2 kusy Pepsi-Coly či Mirindy, půl litru nebo žádná celá 33 litru a soutěžte o 3x báječný iPhone 17 nebo 20x originální Pepsi ponožky. Více na mojehruska.cz.
1: Už dál nemusíš hledat.
2: Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
1: Žádné kompromisy, žádné hranice.
3: Rádio Čas rok na tvrdo.
2: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozví se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Ahoj rockeři, ahoj rockerky. Máme úterní podvečer a to znamená, že jak na rádiu Čas Rock, tak i na televizi Rebel jsme odstartovali další díl Metalmanie. Dneska oslava. Ano, zakulatili jsme totiž počet dílů Metalmanie na 300 právě dnes, takže já jsem si ten dnešek pojal tak trošku jako oslavu. Oslavu metalu a rockové muziky jako takové. A proto si dneska dáme takový výběr toho, co v minulosti v dílech Metalmanie zaznělo. Prostě jsem vybral muziku, kterou bych si k takové oslavě pustil. Začali jsme solovkou Kerryho Kinga, jednoho z členů legendy jménem Slayer, který se po oficiálním ukončení činnosti obklopil skvělými muzikanty a vypustil ven právě desku. Přátelé, popojedem dál, jdeme do českých Luhů a Hájů.
1: Už vaří se mu krev, jsi nádherná AF. On chce tě jako GF, ty ho máš za BFF. Tam pro něj je to lynch, mít s ním pro tebe cringe. Jsi

Ladíte vlny Rádia Čas Rock, samozřejmě taky sledujete televizi Rebel. Posloucháte Metalmány. Já jsem David Zbavitel a v předcházejících minutách jsem vám nabídl Forest Jump. Kapela, která existuje na scéně od roku 2001 a tedy slaví taky. Oslavy čtvrtstoletí existence pojali stylově deskou. Zítřek být nemusí a my jsme na tuhle fošnu sáhli se songem, který se věnuje i aktuálnímu tématu. Forest Jump, ačkoliv procházejí turbulentním obdobím, fungují jako dobře našlapaný stroj dál a řada letních festivalů toho byla důkazem. Teď pojďme opět zpět k muzice, před náma je Metallica.

Vítejte zpět ve studiu. Metalmania je ve své druhé polovině. Já jsem říkal na začátku dnešní díl, to je rovná třístovka. Takže jsem vzal, nebo spíše vybral kapely vhodné pro správnou metalovou oslavu. A v mém případě Metallica nesmí chybět. Ačkoliv jsem zastáncem především osmdesátkové tvorby kapely, dal jsem vám k dispozici skladbu The Day That Never Comes z alba Dead Magnetic. Song, který má podobnou kompozici jako slavné One, Fade to Black nebo Welcome Home. My teď pojďme pokračovat opět v další muzice. Dnes podruhé v rámci Metalmanie se objeví Mark Oseguena.

Ladíte Vlny Rádia Čas Rock a samozřejmě v případě obrázku taky sledujete televizi Rebel. To, co dohrálo, to byla domovská smečka Marka Oseguery, tedy tohle byli Dead Angel. Skladba pochází z alba The Evil Divide. Tohle album slaví letos taky 10 let od vydání a ačkoliv ho někteří moc nemusí, já ho mám rád. Tak bando, závěr Metalmanie je tady a my ho ukončíme kapelou 100 na 100. Kapela, která je hodně zajímavá svým projevem, muzikou, taky show, kterou pravidelně, řekněme, takzvaně upgradeují. Navíc nabídnu skladbu, ve které spojili svoje síly s formací Metal Factory, takže výsledným efektem jsou celkem 3 vokály. Tady jsou 100 na 100 a tady je závěr dnešní Metalmanie. Oslavujte a za týden odstartujeme 4. stovku.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

muzikálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno